Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.

0: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Hana.
1: Vaše letní rádio.

0: víme, co se děje. Máme tu pro vás další zprávy. Začneme v Olomouci. Delfínova kašna u dominikánského kláštera prošla očistou a renovací. Náklady na restaurátorské práce byly necelých 50 tisíc. Jak píše Report CZ, v současné době je kašna mimo provoz, a to z důvodu dlouhodobě nízké hladiny podzemní vody.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Moravské divadlo Olomouc rozjíždí z brusu nový projekt Junior Ballet, který pomůže absolventům tanečních škol z celého světa odstartovat profesionální kariéru. Do prvního ročníku této stáže, jež potrvá od září do června, přijme divadlo maximálně 12 talentovaných tanečníků. Přerovský tanečník Sebastian slaví obrovský úspěch. Podařilo se mu totiž ovládnout národní finále soutěže Red Bull Dance Your Style pro rok 2026. V Brně si svou energií i skvělou improvizací naprosto podmanil diváky a zajistil si vítězství. Už brzy tak vyrazí reprezentovat Českou republiku na světové finále do Švýcarska.
1: Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa spěje ke svému konci. Fanoušky čekají atraktivní semifinálové bitvy, ve kterých se proti sobě utkají čtyři nejlépe postavené reprezentace podle žebříčku FIFA. První duel je na programu v úterý 14. července od 21 hodin, kdy Španělsko vyzve Francii. Ve stejný čas o den později, tedy ve středu 15. července, se pak o postup do finále popere Argentina s Anglií.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den nadcházejícího týdne slibuje oblačno až polojasno. Výjimečně nám mohou přijít i nějaké ty přehánky. Večer bude mraku z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude 16 až 20. Biozátěž budeme mít ve většině regionu na druhém stupni. Podobné počasí nás pak čeká taky v úterý. Oblačno, místy déšť, výjimečně dokonce i bouřka. Teplotní maxima dosáhnou 25 až 29 stupňů.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, večer se budete cítit mnohem odpočatější než ráno. Býci, umíte reagovat s nadhledem. Blíženci, váš smích je nejlepší lék. Raci, baterky si dobijete s přáteli. Lvi, umíte argumentovat a získáte si další fanoušky. Pany, klidně začněte experimentovat a inovovat. Váhy, vy se snažte pohybovat v centru dění. Štíři, soustřeďte se hlavně na vlastní činy. Střelci, až si budete balit na dovolenou, všechno negativní nechte doma. Kozorozi, váš elán se nikdy nevytratí. Vodnáři, jděte za dobrodružstvím a objevujte nová místa. A co my ryby, prý si zamilujeme ten letní vibe, protože se nám prostě líbí.

0: partneři nejlepších akcí v regionu
1: a náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte,
0: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu.
2: Radio Hana.

0: Dívali jste se o víkendu na hvězdy? Co z nich během dalšího prázdninového pondělí vyčte náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Pojďme to zjistit. Tondo, ahoj.
1: Ahoj, Luky. Zdravím tebe i posluchače.
0: Tondo, řekni, že nás čeká jednoduchý týden. Řekni.
1: No tak to víš, úplně jednoduchý to být nemůže. To by... jsme se z toho pomátli všichni. A hned teď v pondělí, ono je to takový jako odvážný, zejména citově, vztahově, sexuálně, a tím pádem ta vztahová stabilita je jí tenhle týden trochu méně, no a úplně nejméně je jí prostě právě dneska, což ne, že by mi to dělalo nějaký jako potěšení, ale znáš to, kdo se moc ptá, moc se doví.
0: Takže by to byl spíš týden plný pokušení, dobře. A co víkend? Uklidní se letní prázdninové vášně?
1: Ono i ten pátek, sobota, neděle, ono jako všechno fajn, ale muži a ženy, tam to vyžaduje určitou jako taktnost, protože jinak by si člověk mohl dělat sám sobě tu lásku jako složitou.
0: Děkujeme za astrologická poselství na našem rádiu pravidelně každé pondělí. Tonda Baudyš, jsme v kontaktu, ahoj.
1: Hele, zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci.
4: U souseda v Přerově či na tropickém ostrově.
3: Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes Radio Haná.cz
4: a naši mobilní apku.
2: Radio Haná. Olomouc, Valmez a Kroměříž.
5: Nejlepší hudební

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den nadcházejícího týdne slibuje oblačno až polojasno. Výjimečně nám mohou přijít i nějaké ty přehánky. Večer bude mraku z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude 16 až 20. Biozátěž budeme mít ve většině regionu na druhém stupni. Podobné počasí nás pak čeká taky v úterý. Oblačno, místy déšť, výjimečně dokonce i bouřka. Teplotní maxima dosáhnou 25 až 29 stupňů.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, večer se budete cítit mnohem odpočatější než ráno. Býci, umíte reagovat s nadhledem. Blíženci, váš smích je nejlepší lék. Raci, baterky si dobijete s přáteli. Lvi, umíte argumentovat a získáte si další fanoušky. Pany, klidně začněte experimentovat a inovovat. Váhy, vy se snažte pohybovat v centru dění. Štíři, soustřeďte se hlavně na vlastní činy. Střelci, až si budete balit na dovolenou, všechno negativní nechte doma. Kozorozi, váš elán se nikdy nevytratí. Vodnáři, jděte za dobrodružstvím a objevujte nová místa. A co my ryby, prý si zamilujeme ten letní vibe, protože se nám prostě líbí ta pohodička.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: 30 rokov na scéně. Moment O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo

0: DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report CZ. www.horniměsto.cz.
1: Olomoucký Report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na Report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.
4: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smieš.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
4: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
5: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
6: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
7: Ahoj!
5: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
8: Rádio Haná.
9: Ranní topka.

0: i doprava pro vás.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Víme, co se děje. Máme tu pro vás další zprávy. Začneme v Olomouci. Delfínova kašna u dominikánského kláštera prošla očistou a renovací. Náklady na restaurátorské práce byly necelých 50 tisíc. Jak píše Report CZ, v současné době je kašna mimo provoz, a to z důvodu dlouhodobě nízké hladiny podzemní vody.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Moravské divadlo Olomouc rozjíždí z brusu nový projekt Junior Ballet, který pomůže absolventům tanečních škol z celého světa odstartovat profesionální kariéru. Do prvního ročníku této stáže, jež potrvá od září do června, přijme divadlo maximálně 12 talentovaných tanečníků. Přerovský tanečník Sebastian slaví obrovský úspěch. Podařilo se mu totiž ovládnout národní finále soutěže Red Bull Dance Your Style pro rok 2026. V Brně si svou energií i skvělou improvizací naprosto podmanil diváky a zajistil si vítězství. Už brzy tak vyrazí reprezentovat Českou republiku na světové finále do Švýcarska.
2: Sport.
4: Fotbalové mistrovství světa spěje ke svému konci. Fanoušky čekají atraktivní semifinálové bitvy, ve kterých se proti sobě utkají čtyři nejlépe postavené reprezentace podle žebříčku FIFA. První duel je na programu v úterý 14. července od 21 hodin, kdy Španělsko vyzve Francii. Ve stejný čas o den později, tedy ve středu 15. července, se pak o postup do finále popere Argentina s Anglií.
2: Časí.
5: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den nadcházejícího týdne slibuje oblačno až polojasno. Výjimečně nám mohou přijít i nějaké ty přehánky. Večer bude mraku z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude 16 až 20. Biozátěž budeme mít ve většině regionu na druhém stupni. Podobné počasí nás pak čeká taky v úterý. Oblačno, místy déšť, výjimečně dokonce i bouřka. Teplotní maxima dosáhnou 25 až 29 stupňů.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava. Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Je 6 hodin a 11 minut. Dobré ráno, dobře víte, které rádio vám každý den nabízí nejlepší poměr muziky, informací i zábavy. Tady je Rádio Hana, věnujeme se vám také v pondělí 13. července, kdy nám začíná takzvaná motýlí půlhodinka. Nasaď mi na chvíli. Do svítání motýlu se na loukách i na zahradách můžeme zapojit všichni celý týden. Stačí si na to rezervovat zhruba 30 minut času. Více najdete na webu pod heslem Motýlí půl hodinka. Spolu se dneska budeme potkávat určitě více času než jenom půl hodiny. Jsme rádio pro váš celý den. A po čtvrt na 7 k nám doběhne Indiana Jones. Přejeme dobré ráno a klidné pondělí přesně podle vašich představ.
1: Rádio Hana.
2: Ráno je top.

0: okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná. Nejlepší

0: Ono ráno je jednodušší, když víte, že se na někoho můžete spolehnout. My všichni na Rádiu Honá jsme připraveni vás informovat, bavit, hrát vaše oblíbené pecky. Platí to i na začátku 29. týdne tohoto roku, kdy non-stop monitorujeme moravské silnice i dálnice. Teď v 6 hodin 18 minut, tedy chvilku po 7:15, pozor na poruchané vozidlo na dálnici z Mohalnice na Olomouc u Bílé Lhoty. Podrobnosti v dopravě na vlnách Rádia Honá před 6:30 a teď výběr dnešních oslavenců.
1: Rádio Honá, kalendárium.
0: V kalendáři pondělí 13. červenec, svátek má každá Maky, Makule, Market, prostě Market a všenej. Narozeniny slaví Indiana Jones, tedy hollywoodská legenda Harrison Ford, a také naše herečka Táňa Dyková. A v moravských restauracích dnes bude velká poptávka po letním Cezar salátu. Dnes se údajně narodil i císař Julius Cezar. Máte rádi letní koupačky a hranolky? No tak pozor, dvě mouchy jednou ranou. Máme Evropský den koupání v řekách i Národní den hranolků. Užijte si pondělí 13. července klidně s nohama ve vodě, s hranolkami v ruce a hlavně s naším rádiem v uších.
1: Rádio Honá, kalendárium.

0: Radiohana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid.

0: Superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
2: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
3: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
2: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
3: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Rádio Hana.
5: Přejeme pondělí na jedničku.

0: Primátorové, starostky, sportovci, zpěvačky, lékaři, odbornice i další zajímavé profese jsou na rádiu Haná jako doma, aby pravidelně rozšiřovali naše obzory. Každé pondělí jsme navíc v kontaktu i s naším rádiovým astrologem. Co myslíte, čeká nás od teď až do neděle jednoduchý týden? A v jakých dnech si máme případně dávat bacha na partnerské rozbroje, kdy máme být vůči sobě hodně loajální a tolerantní? I o tom si popovídáme už po půl sedmé na vlnách rádia Haná. A teď v 6.29 dostáváme další zajímavá čísla od dnešní meteocentrály. V Olomouci, Prostějově, ve Valmezu, také v Šumperku ranní teploty 13 až 16. Přes den skoro jasno anebo polojasno a teploty 25 až 28.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce s dálnicem

0: Také ze Šumperka anebo z Blanenska? Pro vás právě teď víme, jak se jezdí tady. V Olomouci hlásíte práce na silnici u Grapa na Holické. Kvůli opravám jezdíme ke Vadlově i na silnici z Valmezu na Vsetín, kousek za Jarcovou. Porouchané vozidlo objíždíme na 242. kilometru dálnice z Mohalnice na Olomouc u Bílé Lhoty. Už by mělo být označeno světelnou šipkou. A policie teď chytá v Šumperku u Mountfieldu na Jesenické nebo mezi Rájcem Jestřebí a Blanskem u odbočky na Spešov. Doleva, doprava, nahoru, dolů, i v pondělí ráno frčíme spolu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.

0: I po letech jinde pořád zpívá Backstreet Boys, to nejlepší z 90. na vlnách Radio Hana. Dobré ráno, hezké pondělí. Italské léto na Hana pokračuje, dnešní ranní soutěžní megahit z Apenin ještě nezazněl. Který to je a jak vyhrát luxusní pobyt v italském Bergamu na Radio Hana poznáme už po 6:45. A teď 8 minut po půl sedmé je ve vysílání náš pondělní ranní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Dívali jste se o víkendu na hvězdy? Co z nich během dalšího prázdninového pondělí vyčte náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Pojďme to zjistit. Tondo, ahoj!
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
0: Tondo, řekni, že nás čeká jednoduchý týden, řekni.
2: No tak to víš, úplně jednoduchý to být nemůže, to by... jsme se z toho pomátli všichni. A hned teď v pondělí, ono je to takový jako odvážný, zejména citově, vztahově, sexuálně, a tím pádem ta vztahová stabilita je jí tenhle týden trochu méně, no a úplně nejméně je jí prostě právě dneska, což ne, že by mi to dělalo nějaký jako potěšení, ale znáš to, kdo se moc ptá, moc se doví.
0: Takže by to byl spíš týden plný pokušení, dobře. A co víkend, uklidní se letní prázdninové vášně?
2: Ono i ten pátek, sobota, neděle, ono jako všechno fajn, ale muži a ženy, tam to vyžaduje určitou jako taktnost, protože jinak by si člověk mohl dělat sám sobě tu lásku jako složitou.
0: Děkujeme za astrologická poselství na našem rádiu pravidelně každé pondělí. Tonda Baudyš, jsme v kontaktu, ahoj.
2: Hele, zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
8: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
11: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
12: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
13: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
10: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
11: No, to určitě.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
15: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
16: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
17: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí.
18: Nosím černý bre.

6.50, hezké pondělí ráno, posloucháte Radio Haná. Na Radio Haná je za námi tenisový víkend. Dvě české tenisové královny, Kája Muchová, Linda Nosková, si to rozdali na zeleném kurtu ve finále Wimbledonu. Spokojenější nakonec odcházela Linda. No a včera odpoledne jsme sledovali velkou italsko-německou bitvu ve finále mužské dvouhry Sinner versus Zverev. Trofej pro šampiona nakonec nad hlavu zvedl Ital Jannik Sinner. Italové slaví a do italského let Radio Haná posílají další megahit. Radio Haná vás do Itálie bere doslova každý den několikrát. Stačí si v našem vysílání chytit soutěžní italské hity. Jakmile je uslyšíte, volejte studiovou linku Radio Haná a každý den vyhrajete vonavou italskou odměnu a zároveň si zajistíte šanci na hlavní cenu. Na konci prázdnin rozdáme pobyt v italském Bergamu. A další ranní soutěžní megahit je jeden z těch nejznámějších. Ricky Poveri, Sara Perket, Yamo. Tak mějte telefon po ruce. Pustit tohle můžeme opravdu kdykoliv. Po celé ráno.

0: Myslím si, že se shodneme ti na tom, že nejlepší rána začínají vůní. Vůní čeho? Čerstvého pečiva, kávy, slaniny na pánvičce, míchanými vajíčky, vaším oblíbeným parfémem a své vyvoněné hity pondělního rána. Vám nabídne kdo už po 7. hodině?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: No podívejte, činasky. Neříkejme tomu selhání. Bude i svatební megahit Alex Vorhem. Ordinary, anebo v rámci italského léta vyhlížíme Sara Perchettiamo. Teď už nové zprávy a Tomáš Gottwald.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás zprávy, pojďte si je poslechnout. Je pondělí 13. července. Peníze za informaci o dopadení vandalů. Ti řádili v olomouckých Bezručových sadech v noci na pátek, zdemolovali 8 laviček. Náměstek primátorky Miloš Tichý proto vypsal finanční odměnu 10 000 korun pro svědka, který policii poskytne informace vedoucí k dopadení pachatelů. Uvedl to na sociální síti.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Tři velké požáry v sobotu v Olomouckém kraji. 6 jednotek hasičů zlikvidovalo požár zemědělského objektu v Moravičanech na Mohelnicku. Uvnitř shořelo asi 750 balíků sena a slámy. Oheň nadělal škodu zhruba za 5 milionů korun. Příčina požáru je v šetření. Hořelo také ve Vojnicích na Olomoucku, kde záchranáři z hořícího domu vyvedli jednoho zraněného člověka. Škoda tam přesáhne milion korun. A další zraněné osobě hasiči pomohli při požáru chatky v Novém Malíně na Šumpersku. Po krátké přestávce se do Česka vrací horké léto a ode dneška se teploty znovu vyšplhají přes 30 stupňů Celsia ve stínu. Tropické noci nás zatím nečekají, ovšem na některých místech stále platí varování před požáry a musíme počítat i s občasnými dešti či bouřkami. Pamatujme tak na pitný režim a pro jistotu deštník sebou.
2: Sport.
4: Obrovským potleskem oslavili v sobotu lidé v Přerově při sledování historického finálového duelu dvou českých tenistek na Wimbledonu výhru hvězdy přerovského tenisového klubu Lindy Noskové. Její hru na londýnském Grand Slamu s olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou sledovali u velkoplošné obrazovky v Přerově stovky lidí.
5: Já jí to tak přeju, protože to je 2 roky, co jí při tom Wimbledonu umřela maminka a teď ho vyhrála. V necelých 21 letech vyhrát Wimbledon. Pane bože.
4: Komentovala pro ČTK manažerka přerovského tenisového klubu Daniela Huďková.

0: počasí.
1: Dnes super počasí na letní procházku, na grill i na jakoukoliv další venkovní aktivitu. Víme, jak bude, skoro jasno anebo polojasno, teploty 25 až 28. Zítra ráno zpočátku slunečno, přes den postupně mraky, místy i bouřky, 28 až 31 stupňů. Ve středu oblačno, možné přehánky a 26 až 29 stupňů Celsia.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Blesková doprava z Olomouce, z dálnice mezi Mohelnicí a Olomoucí, také ze Šumperka anebo z Blanenska. Pro vás právě teď víme, jak se jezdí tady. V Olomouci hlásíte práce na silnici u Grapa na Holické. Kvůli opravám jezdíme ke Vadlově i na silnici z Valmezu na Vsetín, kousek za Jarcovou. Porouchané vozidlo objíždíme na 242. kilometru dálnice z Mohelnice na Olomouc u Bílé Lhoty. Už by mělo být označeno světelnou šipkou. A policie teď chytá v Šumperku u Mountfieldu na Jesenické nebo mezi Rájcem Jestřebí a Blanském u odbočky na Spešov. Doleva, doprava, nahoru, dolů, i v pondělí ráno frčíme spolu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: 7 hodin 9 minut a jste unikát. Každý máme svůj styl, každý máme své oblíbené pecky a Radio Hana hraje stylové hity pro všechny. I v pondělí ráno 13. července k svátku gratulujeme marketkám. Narozeniny má Indiana Jones alias herec Harrison Ford. Dneska začíná takzvaná motýlí půlhodinka. O tom si ještě v této hodině popovídáme. Po 7:45 připojíme horoskopy. No a teď v 7:09 je tady téma, které o prázdninách řeší stále více dospěláků. Chlapi, znáte to, když za vámi už po několikáté přijde vaše manželka a tím prosícím pohledem říká tohle.
1: Broučku, broučánku.
2: Ano, broskvičko, co pak se děje?
1: Miláčku, možná už to cítíš.
2: Co cítím?
1: No, že už jsem připravená na děti.
2: Ale já ne.
1: No, ale dřív nebo později se stejně budeme muset od babičky vyzvednout.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké ráno.

0: Tahle písnička má obrovskou emoční sílu. Alex Warren, Ordinary, ke snídani na vlnách Radia Hana. Chvilku po 7:45 do povinné výbavy každého chodce, řidiče i cyklisty. Dneska patří sluneční brýle, láhev vody a Radio Hana v uších. Jsme vaše věrné letní rádio domů na tábor, nebo taky na dovolenou k jezeru, k rybníku, anebo klidně i k moři, protože tam nás můžete ladit online. Zahrajeme Aidin Keru, dáme si její Wood of Feeling, budou také No Name, mrkneme na jejich letní koncerty. Před 7:30 aktuální počasí i ranní doprava a teď v 7:17 kvítko a horoskopy. Dobré ráno.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, večer se budete cítit mnohem odpočatější než ráno. Býci, umíte reagovat s nadhledem. Blíženci, váš smích je nejlepší lék. Radci, baterky si dobijete s přáteli. Lvi, umíte argumentovat a získáte si další fanoušky. Pany, klidně začněte experimentovat a inovovat. Váhy, vy se snažte pohybovat v centru dění. Štíři, soustřeďte se hlavně na vlastní činy. Střelci, až si budete balit na dovolenou, všechno negativní nechte doma. Kozorozi, váš elán se nikdy nevytratí. Vodnáři, jděte za dobrodružstvím a objevujte nová místa. A co my ryby, prý si zamilujeme ten letní vibe, protože se nám prostě líbí ta pohodička.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Slyšíte? To je dokonalost.
7: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
10: Ekokom. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
12: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
13: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
14: Rád. Rádio Hana.
15: Vaše letní rádio.

0: Těhle pánové dodávají našemu společnému ránu na vlnách Rádia Hana ideální rytmus. Letos slaví 30 let na hudební scéně svou narozeninovou megashow. Připravují v prosinci 12. v pražské O2 aréně a malou ochutnávku od nich dostaneme i na prázdninových festiácích na koncertech. Třeba kousek od Olomouce. 8. srpna vystoupí v Litovli a hnedka potom z Litovle pojedou ten týžden do Letovic. To jsou naši dobří přátelé, No Name, na vlnách Rádia Hana v rámci hitového pondělního rána 13. července. Počty hitmakerů se na Rádiu Hana stále rozšiřují, rozšiřovat se má i počet účastníků dalšího fotbalového šampionátu za 4 roky v roce 2030. Tohle téma na Rádiu Hana přihrajeme po 7:30 a teď v 7:30 přesně ranní počasí pro vás, ať víte, co na sebe. Dneska top den na letní šaty, na sukně, na kraťasy, na volné kalhoty a nebo taky na plavky. V Olomouci, v Přerově, současně také třeba v Holešově, v Kroměříži a nebo v Bruntálu jsou teď ranní teploty mezi 16 a 19 stupni Celsia. Přes den naměříme 25 až 28 a má být skoro jasno nebo polojasno.
1: Doprava.
0: Nehoda v Olomouci, policie ve Valmezu nebo na Otrokovicku a silnější provoz na D1 za Vyškovem ve směru na Brno. I to máme v Merku. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. V Olomouci nehoda nákladňáku a osobáku u řeky Bystřice na ulici Blanická. Policejní stopka na nás při kontrolách může zablikat ve Valmezu na

0: Vsetínské. Další hlídka mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm na průjezdu na Pajedli. A silnější provoz spojený zhruba s 10 až 15 minutovým zdržením je na 270. kilometru D1 za Vyškovem ve směru na Brno. Jedeme s vámi šťastnou cestu, bez pokut, bez nehod a s námi.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: z nejslavnějších 80kových světových hitů vůbec a právě proto vám ho servírujeme s potěšením, s úsměvem a taky s velkou hrdostí do pondělního rána. Jermaine Jackson a Zanora Pia. When the rain begins to fall, 7 hodin a 38 minut, dobré ráno. Víte o tom, že od dneška až do neděle se můžeme úplně všichni na zahradách nebo na loukách zapojit do motýlí půl hodinky. A přesně o tom si budeme povídat už po 7:45. Dáme si i zvířecí Shakiru, to nejlepší ze Zootropolis dvojky, bude její zoo, ale předtím v 7:39 se ještě podíváme na fotbalový šampionát a zkusíme odhadnout, jak bude vypadat mistrovství světa za 4 roky.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
0: Ještě je vás tady málo, pojďte i vy další, přidejte se k nám. Jakoby přesně tohle říkala FIFA celému fotbalovému světu. Na letošním mistrovství světa hraje rekordních 48 reprezentací. Jenomže už teď se vážně mluví o tom, že by za 4 roky mohlo být účastníků ještě víc. Pro zajímavost, úplně první mistrovství světa v roce 1930 odehrálo 13 týmů. Dnes je jich 48 a FIFA bude po skončení turnaje řešit návrh na rozšíření až na 64 reprezentací. Jisté už ale je, kde se bude hrát za 4 roky. Jubilejní šampionát v roce 2030 bude hostit primárně Španělsko, Portugalsko a Maroko. A my budeme sledovat už zítřejší semifinále. Francie proti Španělsku od 21 hodin. Tak co myslíte, kdo udělá další krok za zlatým pohárem?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

hvězdné hudební oblohy Rádia Hana září Simpler to jejich Stars. 2 minuty po 7:45. Dobré ráno. Dobře víte, které rádio vám každé ráno nabízí nejlepší poměr muziky, informací i zábavy. Tady je Rádio Hana, naše ranní topka. Věnujeme se vám také v pondělí 13. července, kdy začíná takzvaná motýlí půlhodinka. Co to je motýlí půlhodinka? No, do sčítání motýlů se na loukách, taky na našich zahradách můžeme zapojit všichni celý týden od pondělí až do neděle. Stačí si na to rezervovat 30 minut času a zapsat výsledky, dát je online na internet. Více najdeme na webu pod heslem motýlí půlhodinka. Když to hodíte do vyhledávače, určitě vás to správně nasměruje. Motýlí půlhodinka. Spolu dneska budeme určitě více času než jenom půl hodiny. Jsme rádio pro váš celý den. Motýly od Mandraže symbolicky přilétají na rádio Haná právě teď. A chystáme další zprávy. V centru Prostějova máme novou zábavu doslova pro celou rodinu. Už jste ji zkusili? Za chvilku se o ní budeme povídat. 3 minuty po 7:45. Motýly jsou tady.

0: rodačka z Korsiky, příští měsíc oslaví 42. narozeniny, odmala milovala tanec, dokonce ho potom na škole i vystudovala. Jak sama říká, i když je stydlivá, tak miluje vystupování před publikem a my se vracíme za její nejslavnější peckou na přelomu milénia. Mua Lolita, tak to je na vlnách rádia Hana a Lize. Čím dalším si naplníme uši?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Pondělí ráno na Hané One Republic. Všude dobře na Hané nejlépe, Miraj. A mezi 8 a 9 také pustíme soutěžní ranní song italského léta Sara Perchettiamo. Více o italském létě na webu radiohana.cz. Teď zprávy dřív než ostatní. 7.55.
2: Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
3: Bude 8 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy rádia Hana.
5: Vítejte u dalších zpráv. Je pondělí 13. července. Rekordní návštěvnost napočítalo olomoucké nezávislé divadlo Tramtárie v uplynulé sezóně. Na představení divadla se přišlo podívat přes 21 tisíc diváků. Nejvíc za 22 let fungování. Divadlo mělo 194 představení a téměř vždy vyprodáno.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Novou zábavu v centru města máme v Prostějově. Na náměstíčku mezi ulicemi Uprkova, Kostelní a Koželuhová město nechalo vytvořit hřiště na petánk a dětskou kuličkovou dráhu. Mají pomoci k aktivnímu využití prostoru. Novinky z Kroměříže. Město v srpnu zahájí opravu zanedbané části Nitranské ulice na sídlišti Zachar. Bude tu nový asfalt, obruby a chodníky. Součástí je i modernizace parkoviště pro 30 aut. Hotovo bude v listopadu. Na nákladní auta a autobusy se během prázdnin zaměří inspekce silniční dopravy s dopravní policií. Budou hlídat napříč Českou republikou jejich stav či přetížení a taky řidiče. V plánu mají 20 akcí.
6: Na základě těch zkušeností, které z dosavadních kontrol máme a víme, že řidiči velice často, bohužel tedy, zkracují povinné bezpečnostní přestávky, nedodržují povinnou denní dobu odpočinku, tak se snažíme přispět k bezpečnosti silničního provozu i tím, že prostě zvýšíme intenzitu těch kontrol.
5: Říká za inspekci silniční dopravy Pavel Bergman.
3: Sport.
5: Vítězství české lukostřelkyně a úřadující mistryně světa Marie Horáčkové poprvé v kariéře ovládla závod světového poháru. Podařilo se jí to v Madridu. Výhrou si s předstihem zajistila postup do velkého finále celého seriálu.
3: Počasí.
0: Pokračuje nám čas dovolených a sluníčko, na rozdíl od nás, dnes bude pracovat na plný úvazek. Víme, jak bude skoro jasno anebo polojasno, teploty 25 až 28. Zítra ráno zpočátku slunečno, přes den postupně mraky, místy i bouřky, teploty 28 až 31. Ve středu čekáme 26 až 29 stupňů, oblačno a možné přehánky.
7: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava.
0: Nehoda v Olomouci, policie ve Valmezu nebo na Otrokovicku a silnější provoz na D1 za Vyškovem ve směru na Brno. I to máme v Merku. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. V Olomouci nehoda nákladňáku a osobáku u řeky Bystřice na ulici Blanická. Policejní stopka na nás při kontrolách může zablikat ve Valmezu na Vsetínské. Další hlídka mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm na průjezdu na Pajedli a silnější provoz spojený zhruba s 10 až 15 minutovým zdržením je na 270 km. D1 za Vyškovem ve směru na Brno. Jedeme s vámi, šťastnou cestu, bez pokut, bez nehod a s námi.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Do naší všudy přítomné ranní pondělení pohody na vlnách Rádia Hana v ranní topce přispívají také Pointer Sisters, Poněk Slza nebo Bruno Mars. Je 8 hodin 6 minut. Na Rádiu Hana je za námi tenisový víkend. Dvě české tenisové královny Kaja Muchová, Linda Nosková si to rozdali na zeleném travnatém pažitu. Ve finále Wimbledonu spokojnější nakonec odcházela Linda, to už od nás víte. A včera odpoledne jsme sledovali velkou italsko-německou bitvu ve finále mužské dvouhry na Wimbledonu. Sinner versus Zverev, trofej pro šampiona nakonec nad hlavu zvedl Jannik Sinner. Italové slaví a do italského léta posílají další megahit. Radio Hana vás do Itálie vede doslova každý den hned několikrát. Stačí si v našem vysílání chytit soutěžní italské hity, jakmile je uslyšíte, voláte studiovou linku Radio Hana a každý den vyhrajete vonavou italskou odměnu. Máme pro vás pravidelně kávy, těstoviny i pravé italské sýry. A když se dovoláte, tak si zároveň zajistíte šanci na hlavní cenu, na hlavní výhru, pobyt v italském Bergamu. Ten rozdáme na konci prázdnin. A jaký je dnešní ranní soutěžní mega hit? Je to tahle skladba, která se světu poprvé představila na festivalu v Sanremu na počátku 80. Okamžitě se zlatým písmem zapsala do italské hudební historie. Dodnes je symbolem italského popu a hlavně, a z toho má člověk husí kůži, když se představí, před každým domácím zápasem i na svém stadionu zpívají 10 000 fanoušků fotbalového klubu AC Milan. Jdeme na tom, soutěžní ranní hit pondělního rána italského léta na Hané. Ricky je poveny, Sara Perketiamo, připraveni?
1: Radio Hana, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.

0: Před každým domácím zápasem tohle na svém stadionu zpívají 10 000 fanoušků fotbalového AC Milan. Dodnes je tohle symbol italského popu. No a poprvé se to ozvalo na festivalu v Sanremu roku 1981. Ricky Poveri, Sarga Perché Ti Amo. Dnešní ranní soutěžní song našeho italského léta. Doufám, že vám to udělalo radost, stejně jako nám tady ve studiu i v budově Radia Hana, protože jsme roztančili úplně každého. U rádia si hezky potancovává také posluchačka Dáša z Kostelce na Hané. Dobré ráno, Dášo.
1: Dobré ráno.
0: Jakým jedním slovem byste popsala svoje léto, svoje prázdniny? Kdybyste to jedno slovo měla nějak vymyslet a to, co provází celé vaše prázdniny, celé vaše léto, je?
1: No, já bych řekla trošku hektické.
0: Takže slovo hektičnost je to, co pro... Já se přiznám, že já jsem čekal voda, slunce, odpočinek, dovolená a u vás hektičnost, no. Ale ne, tak proč ne, že? Samozřejmě v pořádku. Proč je to hektické? Proč?
1: No, protože už jsem starší a mám vnoučata občas, hlídám, máme zahrádku, takže nějaké zavařování, ovoce, salády.
0: Takže chápu správně, že vnoučata jsou velmi aktivní, velmi chillá.
1: Vnoučata... Tak teď jsou menší, jsou starší, takže aktivní to určitě. No.
0: Tak aby jsme vám trošku uklidnili ty vaše nervy, abyste si, když vnoučátka zrovna budou hodná, abyste si dala vonavou italskou pravou kávu, tak její balík od Rádia Hana vyhráváte právě v tuto chvíli. Tak já vám gratuluju, doufám, že vám bude chutnat, užijte si svou výhru.
1: Děkuji moc, určitě bude.
0: To není samozřejmě všechno, jste ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamu, který rozdáme na konci prázdnin. Dáša z Kostelce na Hané, dneska s námi na vlně 92,3 FM. Dášo, děkujeme, že posloucháte hezké prázdniny. Naslyšenou.
1: Děkuji a přejištěm také krásné prázdniny. Nasledanou.
2: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi od

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
0: Ranní topka.

0: dobře víme, že ráno je jednodušší, když víte, že se na někoho můžete spolehnout, proto jsme tady pro vás, my všichni na Rádiu Hana jsme připraveni vás celý den informovat, bavit a hrát vaše oblíbené hity. Platí to i na začátku 29. týdne, kdy nonstop monitorujeme moravské silnice a taky dálnice. Teď v 8.20 pozor na nehodu v centru Zábřeha na ulici Oborník. Vydáme se sem v dopravě na vlnách Rádia Hana ještě před 8:30. No a teď pro vás máme výběr dnešních oslavenců.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: V kalendáři pondělí 13. červenec, svátek má každá Maky, Makule, Market, prostě Market a všenej. Narozeniny slaví Indiana Jones, tedy hollywoodská legenda Harrison Ford, a také naše herečka Táňa Dyková. A v moravských restauracích dnes bude velká poptávka po letním Cezar salátu. Dnes se údajně narodil i císař Julius Cezar. Máte rádi letní koupačky a hranolky? No tak pozor, dvě mouchy jednou ranou. Máme Evropský den koupání v řekách i Národní den hranolků. Užijte si pondělí 13. července klidně s nohama ve vodě, s hranolkami v ruce a hlavně s naším rádiem v uších.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Hana. Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Radio Hana.
7: Nejlepší

Hana sluší vašim uším také v pondělí ráno. Primátorové, starostky, sportovci, zpěvačky, lékaři, odbornice i další zajímavé profese jsou na rádiu Hana jako doma, aby pravidelně rozšiřovali naše obzory. Každé pondělí jsme pravidelně v kontaktu s naším rádiovým astrologem. Čeká nás teď jednoduchý týden, nebo v jakých dnech bychom se měli dávat pozor na partnerské rozbroje a v tom partnerství bychom vůči sobě měli být tolerantní a loajální.

0: Vltavách nebo v Letovicích. Byly ranní teploty ještě 2 hodinky zpátky kolem 13-14 stupňů. Teď už měříme nějakých 19 až 21. Přes den 25 až 28 má být skoro jasno nebo polojasno. Doprava. Pod palcem máme opravy silnic, bouračky i policejní hlídky, aktuální doprava z Olomouce, ze Zábřehu nebo také z Kroměříže pro vás právě teď. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci hlásíte práce na silnici, pozor, u Grapa na Holické. Bouračku 2 osobáků objíždíme v Zábřehu na ulici Oborník a policie hlídkuje, pomáhá a chrání v Kroměříži na Kojetínské a také v Přerově na Polní ulici mezi Molkou a Oby. Doleva, doprava, nahoru, dolů, na startu týdne frčíme spolu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Přejeme

0: pecky a Radio Hana hraje hitové záležitosti pro vás pro všechny také v pondělí a 13. července po Vanessa Paradis a její 90. pecce Be My Baby se na vás v Radio Hana těší už Maroon 5 nebo Mirai po 8:45. Připojíme zábavné téma, které o prázdninách řeší stále více dospěláků, možná i vy, počkejte si, třeba se poznáte. A teď v 8:36 je u mikrofonu další ranní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Dívali jste se o víkendu na hvězdy? Co z nich během dalšího prázdninového pondělí vyčte náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Pojďme to zjistit. Tondo, ahoj!
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
0: Tondo, řekni, že nás čeká jednoduchý týden. Řekni.
2: No tak to víš, úplně jednoduchý to být nemůže. To by... jsme se z toho pomátli všichni. A hned teď v pondělí, ono je to takový jako odvážný, zejména citově, vztahově, sexuálně, a tím pádem ta vztahová stabilita je jí tenhle týden trochu méně, no a úplně nejméně je jí prostě právě dneska, což ne, že by mi to dělalo nějaký jako potěšení, ale znáš to, kdo se moc ptá, moc se doví.
0: Takže by to byl spíš týden plný pokušení, dobře. A co víkend, uklidní se letní prázdninové vášně?
2: Ono i ten pátek, sobota, neděle, ono jako všechno fajn, ale muži a ženy, tam to vyžaduje určitou jako taktnost, protože jinak by si člověk mohl dělat sám sobě tu lásku jako složitou.
0: Děkujeme za astrologická poselství na našem rádiu pravidelně každé pondělí. Tonda Baudyš, jsme v kontaktu, ahoj.
2: Hele, zdravím tebe i posluchače.
1: Rádio Hana. Každý den jen to nejlepší.

0: ve vašich uších dál zůstane také Radio Hana za minutu 8:45. Dobré ráno, je nám velkou ctí dělat vám společnost na startu nového týdne k svátku právě dnes v pondělí 13. července. Gratulujeme Markétám. Narozeniny má Indiana Jones alias herec Harrison Ford. Dneska začíná takzvaná motýlí půlhodinka, to znamená ode dneška až do neděle můžete na loukách, také na zahradách sčítat motýly, když si na internet zadáte motýlí půlhodinka, určitě o tom najdete více informací, to může být zajímavé téma a zajímavá zábava pro děti na prázdninách, aby se nenudili. No a teď je tady téma, které o prázdninách řeší stále více dospěláků. Možná to chlapi taky znáte, když za vámi už po několikáté přijde vaše partnerka, vaše manželka a tím prosícím, toužebným pohledem vám řekne tohle.
1: Broučku, broučánku.
2: Ano, broskvičko, co pak se děje?
1: Miláčku, možná už to cítíš.
2: Co cítím?
1: No, že už jsem připravená na děti.
2: Ale já ne.
1: No, ale dřív nebo později se stejně budeme muset od babičky vyzvednout.
3: Raní to karamel.

0: 3 minuty do povinné výbavy každého chodce, každého řidiče i cyklisty. Dneska patří sluneční brýle, láhev vody a také rádio na návuších. Jsme vaše věrné letní rádio. Domů na tábor, taky na dovolenou k jezeru, k rybníku a nebo třeba k moři, protože poslouchat nás můžete i online. Jsme vám dnes mezi 6. a 9. hodinou v ranní topce hráli samé svěží ranní hity. Rozdali jsme další cenu v našem italském létě. Dáša z Kostelce na Hané se dovolala. Dáši, dobré ráno.
1: Dáša z Kostelce, vyhrála jsem balík kávy od rádia Haná. Moc děkuju. I když mám trošku hektické léto, tak u tady té kávy si určitě hezky odpočinu a všem přeji krásné léto.
0: Dášo, i vám. My jsme dneska také řešili změny na dalším fotbalovém šampionátu v roce 2030. Volali jsme našemu rádiovému astrologovi, taky jsme si pověděli o motýlí půlhodince, sčítání motýlů celý tento týden na zahradách, taky na loukách, zapojit se může úplně každý, nebo jsme řešili letní prosby a přání nás, dospěláků, aneb kdy je čas na děti.
2: Hit za hitem, hit za hitem.
0: A po 9. hodině bude čas na procházku pamětí. Podíváme se na přelom 80. a 90. Těší se na vás MC Hammer. Pozdraví nás Gentour. A my už také vyhlížíme další soutěžní song italského léta rádia Hana. Baby Jakmile tohle uslyšíte v dalších minutách nebo hodinách v našem vysílání, stačí volat studiovou linku rádia Hana a vyhrát více na webu radiohana.cz.
3: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
3: Zprávy rádia Hana.
4: Jdeme na další zprávy. Řidiči na Olomoucku, nezapomeňte na omezení v Dolanech. Dnes tu začíná oprava silnice 46. Rekonstrukcí projde více než 1,5 kilometru dlouhý úsek.
5: Zahajujeme opravu silnice číslo 46 z Olomouce směrem na Šternberg. Práce budou rozděleny na dvě hlavní etapy a s tím souvisí i omezení dopravy. Řidiče osobních vozidel čekají značené objížďky přímo nejbližšími obcemi. Ovšem, nákladní doprava zůstává po většinu času na hlavní trase. Výměnu povrchu v Dolanech stihneme ještě do začátku školního roku.
4: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Obří proměna centra Lutína. Obec na Olomoucku se chystá proměnit stávající zanedbaný prostor v centru v novou náves. Na ní bude park, bezpečné dětské hřiště, osvěžující vodní prvek i prostor pro kulturní akce. Stavební práce na nové návsi v Lutíně na Olomoucku mají začít na přelomu srpna a září. Architekti v novém centru zachovají vzrostlou borovici, která má být do budoucna živým obecním vánočním stromem. Píše o tom Deník.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Požár v baťovském areálu ve Zlíně ještě pořád není uhašen. Hasiči v noci pokračovali v prolévání sutin vyhořelé budovy. Lidé v okolí by stále neměli větrat. Požár vypukl uplynulý čtvrtek a už v ten den se budova zřítila. U zříceného objektu ve Zlíně, kde byly sklady a kanceláře, zasahuje 6 jednotek hasičů. Příčinu vzniku rozsáhlého požáru i celkovou výši škod na místě zjišťují vyšetřovatelé, píše ČTK.
3: Sport.
4: Vítězný závěr v letošní Lize národů pro české volejbalistky. Ve svém posledním utkání přemohli Francii 3-2 na sety. Celkem tak v sezóně získali v elitní soutěži 16 bodů, čímž o 2 body překonali výkon z loňské premiéry.
3: Radio Hana.
2: S námi máte přehled i v pondělí.

0: počasí.
1: Dnes super počasí na letní procházku, na grill i na jakoukoliv další venkovní aktivitu. Víme, jak bude, skoro jasno anebo polojasno, teploty 25 až 28. Zítra ráno zpočátku slunečno, přes den postupně mraky, místy i bouřky, 28 až 31 stupňů. Ve středu oblačno, možné přehánky a 26 až 29 stupňů Celsia.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Pod palcem máme opravy silnic, bouračky i policejní hlídky, aktuální doprava z Olomouce, ze Zábřehu nebo také z Kroměříže pro vás právě teď. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci hlásíte práce na silnici, pozor, u Grapa na Holické. Bouračku dvou osobáků objíždíme v Zábřehu na ulici Oborník a policie hlídkuje, pomáhá a chrání v Kroměříži na Květinské a také v Přerově na Polní ulici mezi Molkou a Oby. Doleva, doprava, nahoru, dolů, na startu týdne frčíme spolu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz

0: Kdo se každé všední dopoledne mezi 9 a 10 hodinou naladí Rádio Haná, ten ví jednu věc, která se doufejme nikdy nezmění. Dopoledne u nás je plné megahitů a vzpomínek na jeden rok. Dneska si pustíme československou televizi s naší fotbalovou represi, zahrajeme mistrovství světa v Itálii a ze světových hitparád začátku 90. nás oslní třeba Kim Appleby, George Michael Erasure, Wilson Phillips, Bon Jovi nebo právě teď Phil Collins. My jsme připraveni na výlet do 90. let. A co vy? Vy taky? V pořádku, jdeme na to!
1: Rádio Haná a Procházka paměti.
2: Vrací

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z

0: Rádiu Hana, nejlepší hudební výběr z jednoho roku, my vás zásobujeme v procházce pamětí megahity ze začátku 90. let. Tehdy George Michael úplně není spokojen se všemi stránkami své světové slávy a tak nahrává song Freedom, song o svobodě. Je to song o tom, jak chce být George Michael sám sebou, jak si jednoduše chce užít to, co pro nás je úplně normální. To znamená třeba posedět si v kavárně, aniž by po něm chtělo 100 lidí podpis. Vracíme se do doby, kdy je v Česku, nebo v Československu samozřejmě chcete-li, jenom pár měsíců po sametové revoluce a začíná se řešit, jak po sovětské okupaci za srpna 68 z našeho území dostat ruské vojáky. A dokonce Československá televize o tom tehdy natočila i tuhle reportáž.
1: A se sovětskými vojáky se vám tady bydlí jak?
2: No, já myslím, že nikomu se s těma nebydlí dobře.
3: A ty byty jsou teda tak zničené, že to je potřesný.
4: Tam byl dávaný ruský člověk jako strašný vzor.
0: No, vracíme se do roku, kdy v Československu pokračuje plán ne jak dostat tatínka do polepšovny, ale jak dostat sovětské vojáky pryč z našeho území. Co myslíte, jak už je to dlouho? Další nápověda, tehdy naši fotbalisté naposledy jako Čechoslováci bojují na mistrovství světa v Itálii. Jak se jim dařilo, jak daleko to dotáhli, to připomeneme v procházce paměti Rádia Hana po půl desáté a z našeho hudebního archivu vytáhneme další mistrovský hudební kousek. Erasure. Těšíme se na ně. Posloucháte vzpomínkovou show? Procházku paměti Rádia Hana. Do kterého roku se vracíme?
5: Rádio Hana a Procházka paměti. Vrací.

0: Wave.cz. Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
1: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
0: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
0: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Hrusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
7: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
8: Ahoj!
6: Kapela Jelen odehraje 25. července na korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Tatárt vyhlašuje.

0: ty na dovolené, nebo taky na zahradě či v autě, posloucháte Rádio Hana, vaše věrné letní rádio. S vámi Procházka pamětí, 9 hodin 30 minut. Dneska hrajeme to nejlepší z 90. let, ze začátku tahle skvostné hudební dekády. Jako další tady u nás Wilson Phillips anebo Bon Jovi, a tak se rychle podíváme ještě na moravské cesty, jak to na nich vypadá.
1: Doprava.
0: Máte zájem o další dopravní info, v tom případě jste tu správně, víme, jak se jezdí tady. Tady je blesková doprava z Olomouce, také z Hranická. Policie v Olomouci, teď na Férstrovce, také na Brněnské. Hlídají i na 33. kilometru dálnice z Olomouce na Prostějov u Olšan. Přímo v Olomouci je nehoda osobáku a dodávky naproti autobusáku na Tovární ulici ve směru do centra. A další bouračka se řeší nedaleko hranic na příjezdu od Ústí do Skaličky. Jedeme s vámi, přejeme šťastnou cestu a naše rádio v uších.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Procházka pamětí.

0: Necháme to dohrát až do konce. To se prostě musí. Na rádiu Hana další hudební vlaštovka, která k nám letí z jednoho roku. Tahle písnička od Bon Joviho. Získala Zlatý globus za nejlepší filmovou píseň, byla nominovaná i na Oscara. Blaze of Glory nás bere na zaprášený a pistolníky prošpikovaný divoký západ. My to máme spojeno s 90-kovým westernovým filmem Mladé pušky 2. A když Mladé pušky 2 mají premiéru ve světových kinech, tak v tomtéž roce se střílí taky v Itálii, ale střílí se míčem na branku. Koná se totiž fotbalové mistrovství světa.
1: Pořadí 14. mistrovství světa začalo šokem, když obhájce titulu výběr Argentiny prohrál 0-1 s Kamerunem, který později v čele s fenomenálním Rogerem Milou došel jako první africký tým až do čtvrtfinále. Na závěrečný turnaj se ale probojovala také naposledy společná československá reprezentace. Ta v základní skupině A prohrála pouze s domácí Itálií. Výhry nad Spojenými státy americkými a Rakouskem ale stačily k postupu do osmifinále.
0: Tak, teď to vypnu tu reportáž, my se vracíme do roku, kdy je na mistrovství světa naposledy reprezentace Československa, kdy jsme dohromady společně tedy s domácími Itálii postupujeme ze skupiny a nakonec nás ve čtvrtfinále vyřazuje náš velmi neoblíbený soupeř Němci. S ním 1. července s Němci v Miláně prohráváme 0-1 s tímhletím soupeřem, no a nakonec Němci i celý turnaj vyhrávají. Ovšem, když je u vás Rádio Hana, nikdo z vás prohrát zákonitě nemůže. Dál je ve hře jeden rok, který se snažíme najít v procházce pamětí. A ten rok budou reprezentovat i... Vy je poznáváte. Kdo by to nepoznal? Depešáci. Už za chvilku jste super, jedeme dál.
2: Rádio Hana a procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
2: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům.

0: poslouchejte, užívejte.
1: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
8: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
9: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu starou pekárnu, ztracené ráj, děda Mládek Illegal Band, premiér, negativ a cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
11: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
12: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
13: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
14: Rádio Hana, procházka pamětí.
15: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: hra si stačí naladit. Poslechnout si hned první song a okamžitě se vám zlepší nálada. Stejně jako nám tady ve studiu Rádio Haná Procházka pamětí pokračuje. 9.50, to nejlepší z 90. let, teď také s kapelou Texas, před chvilkou byli i Depešáci. No a před 10. hodinou spolu budeme ještě překonávat rekordy. Tady je písnička Ice Ice Baby, která se stala první rapovou skladbou v historii a která obsadila první místo americké hitparády Billboard 100. Je to tak trošku vykrádačka. Základ písně tvoří výrazná basová linka převzatá z hitu Under Pressure od Queenu, od Davida Bowieho. Dokonce kvůli tomu probíhaly i nějaké soudy. Queeni a Bowie získali autorský podíl. No a my v pondělí dopoledne, tím pádem budeme vaše zmrzlinové rádio. Dáte si dva kopečky vanilkové? Ice Ice Baby. Vanilková nejlépe chutná s 90-kovou hudební polevou. Jdeme na to, Vanilla Ice.
1: Rádio Haná a Procházka pamětí.
2: Dnes je to rok 1990.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Na rádiu Haná Procházka pamětí. My jsme spolu dneska také přepisovali hudební historii, protože tahleta skladba Ice Ice Baby se stala první rapovou skladbou v historii, která obsadila na začátku 90. let i první místo americké hitparády Billboard 100 a připomněli jsme si i s tou vanilkovou příchutí v Procházce pamětí rádia Haná. Vanilla Ice, Ice Ice Baby, rok 1990. No a stejná slečna, která vám říká italské léto na Hané, vás teď zdraví také z vysílání rádia Haná. Lea, ahoj, hezké dopoledne.
2: Ahoj, hezké dopoledne i posluchačům.
1: Do italského léta rádia Haná se dnes ráno Lei dovolala naše posluchačka Dáša z Olšan a my jsme jí položili otázku, jakým jedním slovem by okomentovala a popsala celé své léto, celé své prázdniny. A Dáša z Olšan u Prostějova, protože už je to babička a protože hlídá svá vnoučátka, tak řekla, že to slovo je hektické.
2: Ano,
1: pořád někde lítá. Já vím, že ty to ještě nemůžeš vidět.
2: To já ještě tak nemám.
1: No. Jo,
2: žádný vnoučátka, ještě ani moje děti.
1: My samozřejmě otcové, maminky, anebo babičky a dědečkové moc dobře víme, jaké je to o prázdninách hlídat. Co u tebe? Jaké je to jedno slovo, které vystihuje tvoje léto?
2: Letošní léto, letošní prázdniny, tak to je rozhodně pot, Luky. Pot. Pot a jenom pot. Dneska nemělo být, si myslím, ani takové vedro ráno a stejně jsem se po cestě sem spotila. Možná to není tím vedrem, ale...
1: Tak víte co, to je tím, že jsme tady vedle sebe, ano. Hit za hitem. Pojďme si dát připomenutí italského léta. Možná už vám Lea po 10. hodině, anebo taky ne, uvidíme, zahraje další soutěžní song, na který čekáme. Baby K. Banco. Až tohle uslyšíte, zavolejte i do italského léta, vyhrajete ceny a současně můžete vyhrát také luxusní zájezd do italského Bergama. Jestli bude Baby K, uvidíme, co bude 100%. Train Angel in Blue Bleen Jeans, a nebo také Mekeš Birka a jeho syn David. Připravena na vysílání, Lei?
2: Ano, ano.
1: Těšíme se, nové zprávy, Tomáš Gottwald, 9.57.
3: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
4: Bude 10 hodin.
5: Hezké dopoledne.
4: Zprávy rádia Haná.
6: Máme tu pro vás zprávy, jdeme na to. Řidiči pozor, na silnici 55 v okolí Olomouce se bude pracovat. Ředitelství silnic a dálnic spustí ve čtvrtek rekonstrukci silnice v úseku Olomouc-Grigov. Práce potrvají celý měsíc a provoz povede po neopravované části vozovky.
7: Plánujeme zahájit velmi brzy rekonstrukci silnice číslo 55 v úseku mezi Olomoucí a Grigovem. Potřebu opravy za necelých 35 milionů korun potvrdila nezávislá diagnostika složená z pochůzky, odebírání vzorků i zkoumání v laboratoři. Certifikovaný posudek odhalil přítomnost vozovkových vad, které snižují životnost velmi vytížené komunikace mezi Olomoucí a Přerovem.
6: Říká za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl.
4: Místní rádio, místní zprávy.
6: Začala oprava autobusového nádraží v Přerově. Jejím cílem je zvýšení bezpečnosti cestujících a zlepšení podmínek pro dopravu. Rekonstrukce se zaměří na obnovu povrchu zatížených nástupišť a přilehlých chodníků. Oprava nástupišť číslo 3 a 4 skončí 17. července a od 27. července do 5. srpna dají dělníci do pořádku vjezd do areálu a nástupiště 1 a 2. V srpnu pak budou práce na autobusovém nádraží v Přerově pokračovat úpravou chodníků. Nový sdílený pracovní prostor najdeme v Šumperku. Nové coworkingové centrum vzniklo z bývalé herny v sadech 1. máje. Provoz centra zajistí okresní hospodářská komora a své první uživatele přivítá už v září.
8: To je dinosaur.
6: Ve věku 78 let dnes v australském Sydney zemřel známý novozélandský herec Sam Neill. Ve světě ho proslavila role vědce Alana Granta ze série filmu Jurský park. Jeho rodina oznámila, že odešel náhle a nečekaně.
4: Sport.
6: ještě větší fotbalové mistrovství světa. FIFA oznámila, že se zvažuje rozšíření šampionátů od roku 2030 ze současných 48 na 64 týmů. Šéf asociace to sdělil pro švýcarskou televizi. Změna by přiblížila fotbalový sen celému světu. Skvělý výkon českého rychlostního kajakáře Josefa Dostála. Na světovém poháru v Montrealu vybojoval včera druhé místo na trati 500 metrů. 33-letý reprezentant tak ještě vylepšil svou třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné délce.
4: Počasí.
1: Pokračuje nám čas dovolených a sluníčko, na rozdíl od nás, dnes bude pracovat na plný úvazek. Víme, jak bude, skoro jasno anebo polojasno, teploty 25 až 28. Zítra ráno zpočátku slunečno, přes den postupně mraky, místy i bouřky, teploty 28 až 31. Ve středu čekáme 26 až 29 stupňů, oblačno a možné přehánky.
9: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Doprava.
1: Máte zájem o další dopravní info? V tom případě jste tu správně. Víme, jak se jezdí tady. Tady je blesková doprava z Olomouce, také z Hranická. Policie v Olomouci, teď na Férstrovce, také na Brněnské. Hlídají i na 33. kilometru dálnice z Olomouce na Prostějov u Olšan. Přímo v Olomouci je nehoda osobáku a dodávky naproti autobusáku na Tovární ulici ve směru do centra a další bouračka se řeší nedaleko hranic na příjezdu od Ústí do Skaličky. Jedeme s vámi, přejeme šťastnou cestu a naše Rádio Fouších.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

Mekyš Birka, vaše rádio Haná, se kterým si dál užíváte léto. Svatební sezóna je v plném proudu, jak v Česku, tak i v zahraničí. A tam se minulý týden konal symbolický svatební obřad dvou humanoidních robotů. Ženich Robert, nevěsta Matilda. Slavnostní oblečení s

0: anebo kdo zapomněl aktualizovat software. My zůstaneme raději u klasiky, dál pro vás vybíráme jen ten nejlepší hudební výběr. Dáme si Jamese Artura, budou také Pretenders a hlavně mrkneme i na typy, kam můžete vyrazit.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa čas radovať smiem.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

zaseknout tento týden. Dneska třeba zve olomoucký letňák na hospodský kvíz, bude to cestovatelský speciál od 19 hodin a zítra nás tady čeká krhlt a kozub přeježděný vztah tour. Takže to je hudba i zábava v jednom. Losiny Fest nabídnou zítra komedii Čas pod psa na nádvoří zámku Velké Losiny. Hraje tam Tereza Kostková, Kristýna Frejová, Eva Josefíková nebo Karel Zima.

0: Tanka Alkohol Argem a Michal Hrůza. To snad ani není možné. Už teď v sobotu 18. července u sportovní haly ETC Homo Stemberg. Na rádiu Haná nás čeká Zara Larsson, také Cars a nebo Taylor Swift. A hlavně chystáme novinky nejen z našeho regionu, tak držte vlny.
1: Je to to!
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
0: Rádio Haná,
2: Skyrock
0: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
2: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádio Haná do telefonu
2: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
2: poslouchejte,
0: užívejte.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
0: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
2: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
0: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz. Ale pospěšte si, konec je už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
8: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
13: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
14: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
13: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
12: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
13: No, to určitě.
15: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
16: Olomoucký report CZ.
17: Pořád se něco děje.
16: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
18: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
17: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Taylor Swift a její letošní novinka na rádiu Hana, kde si dál hrajeme jen ten nejlepší hudební výběr, a to rozhodně i po 11. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme třeba k Syndla X.
2: Dívám se do slovníku a zkouším zahrát zlej sen, že včera byl...
0: Nebude chybět ani Robbie Williams. We got stars. A kdo ví, možná dáme

0: Baby K a Bangkok, kdo ví, bude, nebude, uvidíme. Teď se ale mrkneme do Olomouce, kde nám dneska odstartovala nová uzavírka. Rádio Hana 10:57.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na další zprávy. Na Letné v Olomouci už se zase pracuje. Dnes se začala oprava další části této ulice. Jde o úsek od křižovatky s ulicí Václava III. Po křižovatku s ulicí Demlovou. Hotovo by mělo být v polovině září. Špičkový tenisový turnaj žen v Olomouci na kurtech Omega Centra sportu a zdraví začíná ITS Cup. Kvalifikační zápasy mezinárodního turnaje se konají dnes a zítra. A zítra také začne hlavní soutěž dvouhry. Končí stavba nové bezbariérové lávky v Blansku přes řeku Svitavu. Propojí sportovní ostrov s obchodním centrem Poříčí. Lávka zásadně zkrátí cestu lidem ke sportovištím. Její otevření je v plánu zítra odpoledne. Na nákladní auta a autobusy se během prázdnin zaměří inspekce silniční dopravy s dopravní policií. Budou hlídat napříč Českou republikou jejich stav či přetížení a taky řidiče. V plánu mají 20 akcí.
4: Na základě těch zkušeností, které z dosavadních kontrol máme a víme, že řidiči velice často, bohužel tedy, zkracují povinné bezpečnostní přestávky, nedodržují povinnou denní dobu odpočinku, tak se snažíme přispět k bezpečnosti silničního provozu i tím, že prostě zvýšíme intenzitu těch kontrol.
3: Říká za inspekci silniční dopravy Pavel Bergman. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc má novou důležitou posilu. K týmu se na rakouském soustředění už oficiálně připojil 22-letý chorvatský záložník Marko Soldo. V uplynulé sezóně hrál za Dynamo Záhřeb a s ním v evropské lize.

0: počasí.
1: Na Hané nás čeká příjemné letní pondělí, většinou bude polojasno, jen v jeseníkách se přechodně objeví více oblačnosti a výjimečně i přeháňka. Odpolední teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů a večer bude oblačnosti ubývat. V úterý už meteorologové očekávají změnu. Během odpoledne se budou místy tvořit přeháňky a bouřky, které mohou být doprovázené přívalovým deštěm, kroupami i silnějšími nárazy větru. Teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia. 13. července jsme v minulosti na některých místech republiky naměřili i více než 35 stupňů. Letos se k těmto hodnotám sice nepřiblížíme. Tropická třicítka ale v úterý není daleko.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Olomouci pozor na policejní hlídky. Jedna na vás číhá na Ferstrově ulici, další na ulici Kavkova, tak ať nemáte zbytečně pokutu. Na cestách také pozor na nehody. Jedno nám hlásíte v ulici Vodní v Blansku a další nehoda je kousek od Blanska, a to konkrétně mezi Blanskem a obcí Olešná. Tak i tady nohu z plynu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
0: Vaše letní rádio.

0: Jenom chvilička. Věděli jste, že právě kolem 11. dopoledne začíná většina lidí přemýšlet o jídle, i když ještě nemáme skutečný hlad. Odborníci tomu říkají naučený hlad. Tělo si totiž zvykne na pravidelný režim a začne vysílat signály podle času, nejen podle toho, kolik energie skutečně potřebuje. Takže jestli vám teď hlavou běží svíčková řízek nebo něco lehčího, vůbec se tím netrapte, nejste v tom sami. A my vám to čekání na oběd rozhodně zkrátíme. Ten nejlepší hudební výběr pokračuje, bude Eva Farná a také třeba Huntrix.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na rádiu Hana.
2: Krytina ruky, finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.

0: Poslouchejte, užívejte. Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Ahoj, tady Cenfluence.

0: slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Rádio Hana. Tohle je...

0: Také s Altnem Johnem se užíváme pondělní dopoledne na rádiu Haná. Za chvíli dáme mandraže One Republic, ale teď už mrkneme na fotbalový šampionát. Víme, kolik týmů tam letos bylo celkově.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
2: Ještě je vás tady málo, pojďte i vy další, přidejte se k nám. Jakoby přesně tohle říkala FIFA celému fotbalovému světu. Na letošním mistrovství světa hraje rekordních 48 reprezentací. Jenomže už teď se vážně mluví o tom, že by za 4 roky mohlo být účastníků ještě víc. Pro zajímavost, úplně první mistrovství světa v roce 1930 odehrálo 13 týmů. Dnes je jich 48 a FIFA bude po skončení turnaje řešit návrh na rozšíření až na 64 reprezentací. Jisté už ale je, kde se bude hrát za 4 roky. Jubilejní šampionát v roce 2030 bude hostit primárně Španělsko, Portugalsko a Maroko. A my budeme sledovat už zítřejší semifinále Francie proti Španělsku od 21 hodin. Tak co myslíte, kdo udělá další krok za zlatým pohárem?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Rádio Haná.

0: UK a Bangkok může klidně zaznít i po 12. hodině. Teď se ale mrkneme do Olomouce, tady se připravují další protipovodňová opatření. Rádio Johana je 11.55.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Město Olomouc možná pořídí nové protipovodňové zábrany. Magistrát je otestoval na řece Bystřici. Jsou z plastu a jejich nasazení je rychlejší než použití pytlů s pískem a je možné je použít opakovaně. Město nyní zvažuje jejich nákup, čímž by získalo modernější vybavení a rozšířilo možnosti ochrany životů i majetku obyvatel před velkou vodou. Další krok k dostavbě dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí. Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky. Stát chce úsek financovat formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu. Výběr stavební firmy by ministerstvo dopravy mohlo stihnout v září a stavět by se na 35,5 km dlouhém úseku mohlo ještě letos.
5: Dálnice D35 představuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb v České republice. Po svém dokončení propojí východní Čechy se střední Moravou a výrazně uleví obcím na té se současné silnice 1/35 a také odvede část tranzitní dopravy z přetížené páteřní dálnice D1.
4: Vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský. Do pořádku se dá střecha knihovny Kroměřížska. Město Kroměříž zahájilo opravu ploché střechy, aby zabránilo zatékání a ochránilo vnitřní zázemí. Hotovo má být na podzim. V úterý nás v Česku může zaskočit pořádná průtrž mračen. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami a ty mohou zasáhnout celé území republiky.
6: V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
2: Sport.
4: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová mají po finále na Wimbledonu vylepšená kariérní maxima v žebříčku WTA. Vítězka Grand Slamu a hvězda přerovského tenisu Linda Nosková je nově na 7. místě světového žebříčku a finalistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová je nyní 6.
2: Počasí.
0: Pondělní počasí bude nahané přát výletům, čekáme většinou polojasnou oblohu, jen na Jesenicku se může výjimečně objevit přeháňka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Večer bude převážně jasno. V úterý přibude oblačnosti a hlavně během odpoledne se místy vytvoří přeháňky a bouřky. Podle meteorologů mohou být ojediněle doprovázené přívalovým deštěm, kroupami i silným větrem. Teploty vystoupí až na 30 stupňů. A info pro alergiky, aktuálně probíhá sezóna pilu travin a bylin.
7: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: V Olomouci na nás číhá policejní hlídka na ulici Hynajsova, tak jezděte podle předpisů. Mezi Mohelnicí a obcí Stavenice nám hlásíte čerstvou nehodu a pozor i na Boskovicku mezi obcemi Olešnice a Křtěnov. Tady je to z důvodu nehody dokonce i neprůjezdné. A mrkneme i na D55, tady nám na trase Hulín-Otrokovice mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever hlásíte další policejní hlídku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná. Přejeme pondělí na jedný.

Dance na rádiu Hana, možná vám už hrajeme k obědu, tak přejeme dobrou chuť a pro ty, co na oběd teprve vyrážejí, máme pár tipů, co si dneska dát. Protože je 13. červenec, v našem jídelníčku by neměl chybět Caesar salát a nebo hranolky. Proč? Tak to už nám za chvíli prozradí kolega Lukáš. A do té doby ještě stihneme White Town, No Name a nebo i Eda Sheerana. Ten nejlepší hudební výběr pokračuje už za moment.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Muzeum Kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny.

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: JP Cooper, to je ten nejlepší hudební výběr na rádiu Hana, který pokračuje dál, čeká nás třeba kapela Soza a nebo Rick Astley. Ale teď se podíváme, co 13. července slavíme a není toho vůbec málo.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: V kalendáři pondělí 13. červenec, svátek má každá Maki, Makule, Market, prostě Market a všenej. Narozeniny slaví Indiana Jones, tedy hollywoodská legenda Harrison Ford a také naše herečka Táňa Dyková. A v moravských restauracích dnes bude velká poptávka po letním Cezar salátu. Dnes se údajně narodil i císař Julius Cezar. Máte rádi letní koupačky a hranolky? No tak pozor, dvě mouchy jednou ranou. Máme Evropský den koupání v řekách i Národní den hranolků. Užijte si pondělí 13. července klidně s nohama ve vodě, s hranolkami v ruce a hlavně s naším rádiem v uších.
1: Rádio Hana, kalendárium.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
10: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Pivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Pivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
11: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: Rádio Hana.
12: Vaše letní rádio.

A kdo ví, třeba bude i Bangkok. Ano, další italská pecka v rámci našeho italského léta. Teď ale mrkneme do Olomouce. Tady se dneska opravdu vyplatí dát nohu z plynu a v Šumperku se to plní hasiči.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Řidiči dopravu hned na 6 ulicích v Olomouci dnes hlídají strážníci. Hlásí, že kontrolují dodržování povolené rychlosti. Na ulicích Hřebčínská, Třída 17. listopadu, Gagarinova, Dvorského, Podplukovníka, Sochora a Svolinského. Tak na to pamatujte.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Šumperk žije hasičským sportem. Zítra tu začíná mistrovství světa mladých hasičů. Do města dorazily reprezentace z 23 států, které čítají na 770 mladých sportovců. Pro Šumperk jde o největší mezinárodní akci v jeho historii. Hasičský šampionát v Šumperku potrvá do 18. července. V úterý večer v Pavlíně dvoře dojde ke slavnostnímu zahájení velké akce. Součástí ceremoniálu bude také zapálení slavnosti. Nosního ohně. Ještě to neskončilo. Likvidace požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně potrvá podle hasičů ještě několik dní. Hořet tu začalo uplynulý čtvrtek a došlo i ke zřícení budovy.
2: Uvnitř požářiště je stále vysoká teplota, dochází k dohašovacím pracem, takže je na místě 6 jednotek, které prolévají vodou vlastně ty sutiny sesypané a vlastně chladí to tam, prolévají to vodou. Budova zatím nebude předána zpět majiteli, protože pokračuje ten zásah jako takový.
0: Říká za hasiče Zlínského kraje Lucie Javoříková.
1: Sport.
0: Přátelák se zahraničním klubem čeká fotbalovou Sigmu Olomouc na soustředění v Rakousku. Hanáci se dnes střetnou na trávě v Mitrzilu s dubajským klubem Shabab Al Ahly. Výkop utkání je v 18 hodin.

0: počasí.
1: Pondělí přineslo do Olomouckého kraje většinou polojasnou oblohu a teploty vyšplhají až na 29 stupňů. Více oblačnosti čekáme hlavně v Jeseníkách, kde může i sprchnout. Večer bude oblaků ubývat, ale hlavně svatá Markita velí, lidé, okopávejte zelí. Taková je dnešní pranostika. V úterý bude převážně oblačno a zejména odpoledne musíme počítat s přeháňkami a bouřkami, před kterými varují i meteorologové. Bouřky mohou být místy intenzivnější a přinést přívalový déšť nebo silnější nárazy větru. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Policejní hlídky dneska kontrolují maximální povolenou rychlost na různých místech Olomouce. Právě teď číhají na Přerovské a na Lipenské. Tak ať nemáte zbytečně pokutu. Novou bouračku nám hlásíte ze Zlína. Tady máme Ťukanec na třídě Tomáše Bati a stále se dořešuje nehoda mezi Mohelnicí a obcí Stavenice. Největší pozor si dejte na Blanensku, a to mezi obcemi Blansko a Šebrov Kateřina. Tady se bouralo a jsou tu pořádné kolony. Ve směru na Blansko si můžete postát i hodinu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Nadšená, jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu.
1: Nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana.
3: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Rádiu Hana, rádi hrajeme naši domácí muziku, ale toto léto ještě raději italské megahity.
1: Italské léto na Hane.
0: Co se stane, když spojíte italskou raperku Baby K a popovou divu Giusy Ferreri? V roce 2015 toho byl masivní letní hit Roma Bangkok. Vtipné je, že šlo vůbec o první italský videoklip v historii, který na YouTube překonal magickou hranici 100 milionů zhlédnutí. A dneska na Rádiu Hana tento song někomu přinese těstoviny zdarma.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luk.

0: Donna Hummer.
1: Baby K, Juicy Ferrari, Aroma Bangkok, song je o tom se zbalit kufry, nechat všechno za sebou a cestovat z Říma až do Bangkoku. Hlavně s dobrou muzikou v uších. A co je na tom úplně nejlepší? Tento song vás opravdu může vzít na dovču zdarma. Tak kdo pak se nám dovolal? Halo, halo, máme někoho na drátě?
2: Ano, máme. Ivo.
1: Ahoj, tady Ivo, ahoj, odkud nám voláš?
2: Z Ludézova, přímo z Ludézova, to je u Litovle, z Olomouc.
1: Tak zdravíme na tvoji litovelskou vlnu. U čeho jsme tě právě zastihli, Ivo?
2: No, u obědu.
1: Jo, tak přejeme krásnou dobrou chuť. Schválně, máš na oběd tematicky těstoviny?
2: Ne. Mám typické české palačinky.
1: Palačinky, na sladko nebo na slano?
2: Sladko, slano, obojí dá se říct.
1: Taková kombinace. No, nevadí, no, nevadí, že to nejsou těstoviny, protože ty máš budou samozřejmě příště od nás těstoviny zdarma, ano, a ty si dáš příště a pořádně si na nich pochutnáš, protože zadarmo to samozřejmě chutná nejlíp, že, Ivo?
2: No, prejda, něco tím vím.
1: Tak super zpráva je, že to teď vyzkoušíš a navíc ještě se zařazuješ do slosování o prodloužený víkend do Bergama. Tak co ty na to?
2: No, já jsem tak šťastný. Já už jsem to říkal, že jsem šťastný jak venta, když se plaval kanál La Manche.
1: Tak to můžeš zkusit. Třeba se ti to teď podaří. Takže velká gratulace a budeme držet palečky, aby se ti podařilo vyhrát i ten prodloužený víkend do Bergama. Ivo, oh, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní víkend.

0: osudí.
1: Tady je Rádio Hana.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
4: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
3: Kapela Jelen odehraje 25. července na korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
5: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
6: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
8: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
9: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Fajn Young Cannibals, to jsou osmdesátky na Rádiu Haná, které za chvíli vystřídá třeba Jana Kiršner. Teď vás ale zdravíme za volanty a v rychlosti mrkneme na aktuální situaci na našich cestách. V Olomouci dneska řádí policejní hlídky, aktuálně jsou na Přerovské a také na ulici 17. listopadu, tak tady nohu z plynu. A policejní hlídka je i na D1 na trase Přerov-Ostrava mezi exity Říkovice a Přerov, tak ať nemáte zbytečně pokutu.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Haná.
3: Vaše letní rádio.

0: soutěž, je toho 13. Na rádiu Hana vám ho ale rozhodně vylepšuje náš nejlepší hudební výběr. Bude Michael Jackson nebo Harry Styles, ale teď už je tu náš rádiový astrolog. Ten nám prozradí, jak náročný nás čeká týden. Nejvíc nás prý potrápí vztahy, podrobnosti právě teď.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Dívali jste se o víkendu na hvězdy? Co z nich během dalšího prázdninového pondělí vyčte náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Pojďme to zjistit. Tondo, ahoj!
3: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
2: Tondo, řekni, že nás čeká jednoduchý týden, řekni.
3: No tak to víš, úplně jednoduchý to být nemůže. To by jsme se z toho pomátli všichni. A hned teď v pondělí, ono je to takový jako odvážný, zejména citově, vztahově, sexuálně, a tím pádem ta vztahová stabilita je jí tenhle týden trochu méně, no a úplně nejméně je jí prostě právě dneska, což ne, že by mi to dělalo nějaký jako potěšení, ale znáš to, kdo se moc ptá, moc se doví.
2: Takže by to byl spíš týden plný pokušení, dobře. A co víkend? Uklidní se letní prázdninové vášně?
3: Ono i ten pátek, sobota, neděle, ono jako všechno fajn, ale muži a ženy, tam to vyžaduje určitou jako taktnost, protože jinak by si člověk mohl dělat sám sobě tu lásku jako složitou.
2: Děkujeme za astrologická poselství na našem rádiu pravidelně každé pondělí. Tonda Baudyš, jsme v kontaktu, ahoj.
3: Hele, zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.

100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
1: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
2: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
3: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa že sa radovať smiem.
4: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
4: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Harry Styles, to jsou ty pravé letní vlny Rádia Hana. Blíží se nám 14. hodina a já už mám ve studiu kolegyni Magdu. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím i posluchače.
0: My se teď střídáme, Magda tady s vámi bude celé odpoledne. Dneska máme 13. července a dnes se údajně narodil Julius Caesar. Zároveň máme Evropský den koupání v řekách a Národní den hranolků. Takže pojďme to spojit. Co by si Magdalena Trajerová dala při koupačce? Caesar, salát a nebo hranolky?
1: No tak to je jednoznačný, jasně, že hranolky, to k tomu prostě patří. Koupaliště, hranolky, ještě možná langoš a máš prostě takovou tu svatou trojici na koupání.
0: Počkej, já jsem normálně v šoku. Nebavili jsme se teď náhodou před chvilkou, před studiem, že bys chtěla zhubnout?
1: No to jo.
0: Obě dvě jsme si tam postěžovali, že jak máme kila nahoru, ale jak jde na jídlo, tak si to prostě neodpustíme.
1: Na koupališti, prostě to je někdo úplně, něco úplně jiného.
0: Ano, a dneska si to můžeme dát bez výčitek. Hit za hitem. Hit za hitem. Dáme si i Enriqueho Iglesiase. Nebude chybět ani kapela Krištof. Po 14. hodině bude možná i italský megahit, kdo ví? Jestli bude Paulo Conte, na to si budete muset ale počkat. Rádio Hana je 13.57, pojďme na zprávy.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz

0: Máme tu pro vás zprávy, jdeme na to. Řidiči pozor, na silnici 55 v okolí Olomouce se bude pracovat. Ředitelství silnic a dálnic spustí ve čtvrtek rekonstrukci silnice v úseku Olomouc-Grigov. Práce potrvají celý měsíc a provoz povede po neopravované části vozovky.
1: Plánujeme zahájit velmi brzy rekonstrukci silnice číslo 55 v úseku mezi Olomoucí a Grigovem. Potřebu opravy za necelých 35 milionů korun potvrdila nezávislá diagnostika složená z pochůze, odebírání vzorků i zkoumání v laboratoři. Certifikovaný posudek odhalil přítomnost vozovkových vad, které snižují životnost velmi vytížené komunikace mezi Olomoucí a Přerovem.
0: Říká za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Začala oprava autobusového nádraží v Přerově. Jejím cílem je zvýšení bezpečnosti cestujících a zlepšení podmínek pro dopravu. Rekonstrukce se zaměří na obnovu povrchu zatížených nástupišť a přilehlých chodníků. Oprava nástupišť číslo 3 a 4 skončí 17. července a od 27. července do 5. srpna dají dělníci do pořádku vjezd do areálu a nástupiště 1 a 2. V srpnu pak budou práce na autobusovém nádraží v Přerově pokračovat úpravou chodníků. Nový sdílený pracovní prostor najdeme v Šumperku. Nové coworkingové centrum vzniklo z bývalé herny v sadech 1. máje. Provoz centra zajistí okresní hospodářská komora a své první uživatele přivítá už v září.
3: To je dinosaurus.
0: Ve věku 78 let dnes v australském Sydney zemřel známý novozélandský herec Sam Neill. Ve světě ho proslavila role vědce Alana Granta ze série filmu Jurský park. Jeho rodina oznámila, že odešel náhle a nečekaně.
2: Sport.
0: Ještě větší fotbalové mistrovství světa. FIFA oznámila, že se zvažuje rozšíření šampionátů od roku 2030 ze současných 48 na 64 týmů. Šéf asociace to sdělil pro švýcarskou televizi. Změna by přiblížila fotbalový sen celému světu.
2: Počasí.
4: Na Hané nás čeká příjemné letní pondělí, většinou bude polojasno, jen v jeseníkách se přechodně objeví více oblačnosti a výjimečně i přeháňka. Odpolední teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů a večer bude oblačnosti ubývat. V úterý už meteorologové očekávají změnu. Během odpoledne se budou místy tvořit přeháňky a bouřky, které mohou být doprovázené přívalovým deštěm, kroupami i silnějšími nárazy větru. Teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia. 13. července jsme v minulosti na některých místech republiky naměřili i více než 35 stupňů. Letos se k těmto hodnotám sice nepřiblížíme. Tropická třicítka ale v úterý není daleko.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
4: Policejní hlídky dneska kontrolují maximální povolenou rychlost na různých místech Olomouce. Právě teď číhají na Přerovské a na Lipenské. Tak ať nemáte zbytečně pokutu. Novou bouračku nám hlásíte ze Zlína. Tady máme Ťukanec na třídě Tomáše Bati a stále se dořešuje nehoda mezi Mohelnicí a obcí Stavenice. Největší pozor si dejte na Blanensku, a to mezi obcemi Blansko a Šebrov Kateřina. Tady se bouralo a jsou tu pořádné kolony. Ve směru na Blansko si můžete postát i hodinu.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Ahoj, tady Richard Krajčuska, Peli Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

Ladíte rádio Hana. Tohle je Krištof a půlnoční hřích. Pohled do kalendáře mluví jasně, je 13. Pro spoustu lidí by to mohlo znamenat smolný den, jenže pozor. Vědci a statistici mají úplně opačný názor. Podle expertů je totiž 13. paradoxně jedním z nejbezpečnějších dnů. Lidé mají z magického data takový respekt, že jsou na silnicích i v životě daleko opatrnější a díky tomu v tyto dny například klesá počet dopravních nehod. Takže žádný strach, hoďte předsudky za hlavu a užijte si skvělý a bezpečný den s Rádiem Hana.

0: rána. Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Každý den

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartech Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartech Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartechgroup.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
6: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
5: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
6: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
5: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Rádio Hana.
10: Vaše letní rádio.

0: Kvor připravujeme pro vás i další várku nejlepšího hudebního výběru. Na rádiu Haná bude Avicii nebo třeba Dua Lipa. Ještě než se do toho ale pustíme, máme pro vás přehled, o čem se píše. No a za 15 minut se taky můžeme těšit na naše zprávy. Tak zůstaňte s námi.
1: O čem se píše?
2: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Máme pro vás přehled toho nejzajímavějšího. Josef Brooke Miller oslaví v letošním roce významné životní jubileum 80 let. Galerie Rubikon v Olomouci proto připravuje retrospektivně pojatou výstavu, kdy se vernisáž koná, píšou na webu olomouc.cz. Už v sobotu ožijí Čechy pod kosířem řemesly a kočáry, chystá se 19. ročník akce Josef Kol. Podrobnosti najdete na olomouckém reportu. A konec nejistého čekání na autobus hlásí Přerov. Město zavede chytré zastávky z LED panely, které budou zobrazovat aktuální údaje o spojích. Kdy se na ně můžeme těšit, píše Přerovský deník. A my jedeme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
1: Nejlepší

0: písnička Love Again neboli Miluj znovu, my si samozřejmě přejeme, abyste náš nejlepší hudební výběr milovali. Přinášíme vám proto hit za hitem, a to i po 15. hodině. Posuďte sami.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Připravená je Ava Max

okolo italského léta na Hané. Kdo ví, kdy to přijde. Rozhodně to ale poznáme podle téhle melodie. Tak mějte mobil po ruce, ať nám můžete ve správnou chvíli jako první zavolat do studia. Teď už jsou před námi zprávy, počasí i doprava. Posíláme vám je dříve než ostatní. Je 14 hodin a 55 minut.

0: Jdeme na další zprávy. Na Letné v Olomouci už se zase pracuje. Dnes se začala oprava další části této ulice. Jde o úsek od křižovatky s ulicí Václava III. Po křižovatku s ulicí Demlovou. Hotovo by mělo být v polovině září. Špičkový tenisový turnaj žen v Olomouci na kurtech Omega Centra sportu a zdraví začíná ITS Cup. Kvalifikační zápasy mezinárodního turnaje se konají dnes a zítra a zítra také začne hlavní soutěž dvouhry. Končí stavba nové bezbariérové lávky v Blansku přes řeku Svitavu. Propojí sportovní ostrov s obchodním centrem Poříčí. Lávka zásadně zkrátí cestu lidem ke sportovištím. Její otevření je v plánu zítra odpoledne. Na nákladní auta a autobusy se během prázdnin zaměří inspekce silniční dopravy s dopravní policií. Budou hlídat napříč Českou republikou jejich stav či přetížení a taky řidiče. V plánu mají 20 akcí.
1: Na základě těch zkušeností, které z dosavadních kontrol máme a víme, že řidiči velice často, bohužel tedy, zkracují povinné bezpečnostní přestávky, nedodržují povinnou denní dobu odpočinku, tak se snažíme přispět k bezpečnosti silničního provozu i tím, že prostě zvýšíme intenzitu těch kontrol.
0: Říká za inspekci silniční dopravy Pavel Bergman. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc má novou důležitou posilu. K týmu se na rakouském soustředění už oficiálně připojil 22-letý chorvatský záložník Marko Soldo. V uplynulé sezóně hrál za Dynamo Záhřeb a s ním v evropské lize.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Dnešní obloha nám slibuje většinou polojasno, jen v Jeseníkách očekáváme více mraků. Výjimečně nám tady může i sprchnout. K večeru by nám oblačnost měla ubývat. Teplotní maxima se dnes pohybují mezi 25 a 29 stupni. Na horách máme trochu chladněji, tam naměříme nejvýše 22. Zítřek nám pak začne s jasnou oblohou. V průběhu dne se ale začne mračit a na okno nám může zabubnovat přeháňka nebo dokonce i bouřka. Bouřky mohou lokálně přinést přívalové deště, kroupy nebo silný vítr. Biozátěž bude v pondělí i úterý na druhém stupni.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci se dořešuje bouračka nákladňáku s osobákem v ulici Pastarova. Na místě je policie. Ke srážce dvou aut došlo taky na trase mezi Kojetínem a Polkovicemi, kousek za Uhřičicemi. Na silnici je překážka, projet je možné, ale opatrně. Převrácený traktorový vlek s obilím komplikuje dopravu v Tážalech u odbočky na Blatec. I tudy ale s nohou na brzdě projedeme. Srnu pak srazilo auto na cestě mezi Buchlovicemi a Stupavou, kousek za Bystrem Trump. Na místě jsou záchranné složky. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
0: Vaše letní rádio.

Ladíte rádio Hana, rádio, které mám přehled, co se děje tady. Pokud jezdíte autobusem do Skrbeně, počítejte s dočasnou změnou kvůli opravě silnice na křižovatce ulic Hlavní a na Návsi. Je až do středy 15. července přesunutá autobusová zastávka. Nástup i výstup najdete u přenosného označníku přímo na ulici Hlavní. Víme taky o těch nejlepších akcích, kam vyrazit, vám povíme už za 20 minut. Mezitím si vychutnáme třeba Roxette nebo Bee Gees.

0: CZ. Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
1: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
0: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
0: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
0: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: Muzeum Kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.

Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.

Rádio Hana, my víme, jak se jezdí tady. Doprava. Připomínáme srážku auta se zvěří na trase Buchlovice Stupova, kousek za Bystrem. Trump na místě je policie.

0: Rádiový tým.
1: Rádio Haná. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi.
2: Doprava rychle a spolehlivě.
3: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
4: Rádio Haná.

0: Táhne vás to během léta do akce, ale nevíte, kam vyrazit? Na Rádiu Haná pro vás máme teď několik tipů.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Olomoucký letňák dneska zve na hospodský kvíz, bude to cestovatelský speciál. Začíná se v 19 hodin. Už zítra nás v letňáku čeká taky vystoupení Krhut a Kozub, přeježděný vztah tour.

0: Facebooku. Tak co? Co jste se vybrali vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Udělal to parádě, pojď synu!
2: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
3: Je to gol!
2: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
2: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
2: S námi jste ve hře každý den.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.

0: Poslouchejte, užívejte.
1: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
2: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.

0: července.
1: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
2: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Pivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Pivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
3: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.
4: Posloucháte Rádio Hana.

0: Jamaluj svítání, o to nás na rádiu Haná prosí Michal Hrůza. Toho mimochodem naživo můžeme už tuto sobotu vidět ve Šternberku. Jako před každou celou hodinou pro vás teď už máme naše zprávy. Dozvíme se, kde v Olomouci číhá policie i o hasičském šampionátu v Šumperku. Po zprávách už pro vás máme další hit za hitem.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude Lucie Bílá.

0: kolo soutěže Italské léto na Hané, tak uvidíme, jestli si zahrajeme o parádní gastrocenu už v další hodince. Teď už slibované zprávy, počasí a doprava, je 15 hodin a 56 minut.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Řidiči dopravu hned na 6 ulicích v Olomouci dnes hlídají strážníci. Hlásí, že kontrolují dodržování povolené rychlosti. Na ulicích Hřebčínská, Třída 17. listopadu, Gagarinova, Dvorského, Podplukovníka, Sochora a Svolinského. Tak na to pamatujte.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Šumperk žije hasičským sportem. Zítra tu začíná mistrovství světa mladých hasičů. Do města dorazily reprezentace z 23 států, které čítají na 770 mladých sportovců. Pro Šumperk jde o největší mezinárodní akci v jeho historii. Hasičský šampionát v Šumperku potrvá do 18. července. V úterý večer v Pavlíně dvoře dojde ke slavnostnímu zahájení velké akce. Součástí ceremoniálu bude také zapálení slavnosti. Nosního ohně. Ještě to neskončilo. Likvidace požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně potrvá podle hasičů ještě několik dní. Hořet tu začalo uplynulý čtvrtek a došlo i ke zřícení budovy.
2: Uvnitř požářiště je stále vysoká teplota, dochází k dohašovacím pracem, takže na místě 6 jednotek, které prolévají vodou, vlastně ty sutiny sesypané a vlastně chladí to tam, prolévají to vodou. Budova zatím nebude přidána zpět majiteli, protože pokračuje ten zásah jako takový.
0: Říká za hasiče Zlínského kraje Lucie Javoříková.
1: Sport.
0: Přátelák se zahraničním klubem čeká fotbalovou Sigmu Olomouc na soustředění v Rakousku. Hanáci se dnes střetnou na trávě v Mitterzulu s dubajským klubem Shabab Al Ahly. Výkop utkání je v 18 hodin.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Pro zítřejší den v celé České republice platí meteorologická výstraha před velmi silnými bouřkami. Ty by mohly dorazit i k nám na Hanou. Úterní ráno nám sice začne jasně, v průběhu dne ale začne přibývat oblačnosti. Už kolem poledne se na horách začnou tvořit první přehánky a bouřky. Odpoledne a večer už mohou přijít do celého našeho regionu. Ojediněle mohou být i velmi silné s kroupami, přívalovými dešti nebo silným větrem. Tak zítra před odchodem do práce deštník sebou a raději zavřeme okno.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Odstavené auto na Krajnici hlásíte na D35 na trase Olomouc-Mohelnice na exitu Křelov. Tak kolem projíždíme opatrně. Nehodu nám hlásíte na D48 na trase Bělotín-Frýdek-Místek na exitu Bělotín-Východ. Na místě už je policie. K bouračce došlo taky v Mohelnici na náměstí Trše. Na místě jsou záchranné složky. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí v Šumperku v ulici Uničovská, v Blansku v ulici Poříčí a taky na cestě mezi Tlumačovem a Hulí. Přejeme vám bezpečnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.

0: buongiorno všem posluchačům Rádia Hana.
1: Italské léto na Hané.
0: Je tady odpoledne, léto, člověk má chuť třeba si pustit naše rádio, večer se začíst.

0: od Paola Conte. Kdo jako první vytočí naše studiové číslo 585-225-588 hned po prvních tónech vyhrává balíček sýru. Všichni naši výherci navíc mohou hrát o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí kliknout na odkaz na našem webu radiohana.cz a zaregistrovat se. Kdo z vás to dneska stihne nejrychleji? Uvidíme.
1: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
2: Dopřejte si odpolední relax. Soutěžíme o sýr Gran Moravia, vyráběný v litovelské sýrárně z českého mléka podle italské receptury rodiny Bradzále. Je bez laktózy a má 31 gramů bílkovin. Najdete ho v prodejnách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravaziocafe.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: Na Rádiu Haná dohrála písnička od Paola Conteho. My soutěžíme s italským letem na Hané a na Lence už máme dnešního výherce, který si od nás odnese balíček italského síru a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamo. Dobrý den, koho máme na Lence?
1: Dobrý den, tady Michal.
0: A odkud k nám voláte?
1: Z Prostějova.
0: Z Prostějova. No to je do Itálie, vlastně předpokládám třeba 9 hodin autem.
1: Ne.
0: Víc, podle vás?
1: Prosím?
0: Je to podle vás víc? Míň?
1: Já myslím, že míň.
0: Míň dokonce, no tak to je parádní. Když se řekne Itálie, co se vám tak jako první vybaví?
1: Tak pizza, že?
0: Pizza? A co třeba...
1: Pizza.
0: Co třeba...
1: Prosím?
0: Co třeba těstoviny? Máte rád těstoviny?
1: No, mám rád těstovinky, jasný.
0: No a když se na ně nasype ten sír... To máte taky rád?
1: Tak to zbožňuju.
0: No tak to je parád.

0: stačí nás pozorně poslouchat.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
0: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravasiocafe.cz.

0: zázemí příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Haná.

0: Ladíte Rádio Honám. Už je tento týden, si můžeme užívat atmosféru fotbalového šampionátu. Před námi jsou teď dvě semifinále. Poprvé v historii se v semifinálových utkáních představí čtyři nejlepší světové týmy žebříčku FIFA. Finále týmů, které vyhrají, nás pak čeká v neděli. Pokud je vám líto, že už tahle fotbalová sláva brzy skončí, nesmutněte. Můžeme se už teď těšit na to další mistrovství. Na našich vlnách jsme totiž zjistili, jak bude vypadat.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí odpoledne.
2: Mistrovství světa ve fotbale. Infoservis.
3: Ještě je vás tady málo, pojďte i vy další, přidejte se k nám. Jakoby přesně tohle říkala FIFA celému fotbalovému světu. Na letošním mistrovství světa hraje rekordních 48 reprezentací. Jenomže už teď se vážně mluví o tom, že by za 4 roky mohlo být účastníků ještě víc. Pro zajímavost, úplně první mistrovství světa v roce 1930 odehrálo 13 týmů. Dnes je jich 48 a FIFA bude po skončení turnaje řešit návrh na rozšíření až na 64 reprezentací. Jisté už ale je, kde se bude hrát za 4 roky. Jubilejní šampionát v roce 2030 bude hostit primárně Španělsko, Portugalsko a Maroko. A my budeme sledovat už zítřejší semifinále. Francie proti Španělsku od 21 hodin. Tak co myslíte, kdo udělá další krok za zlatým pohárem?
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
2: Rádio Hana.
1: Přejeme odpověď.

0: hodinou si možná spoustu z vás dá svoji poslední dnešní kávu. Pokud si ji zrovna plánujete zalít, vemte si k našemu vysílání k Rádiu Hana, hoďte si nohy nahoru a užívejte si náš nejlepší hudební výběr. Ten pro vás budeme hrát i po 17. hodině.
1: Hit za hitem.
0: Hit za hitem. Hit za hitem, chystá se třeba opět a Radeček.

0: 12 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Máme tu pro vás zprávy, jdeme na to. Výletní lodě v Olomouci hlásí dočasnou pauzu, protože povodí Moravy právě zahájilo každoroční odstávku řeky. Až do 20. července se bude důkladně kontrolovat koryto, takže na oblíbené vyhlídkové plavby městem si budeme muset ještě chvíli počkat.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Začala oprava autobusového nádraží v Přerově. Jejím cílem je zvýšení bezpečnosti cestujících a zlepšení podmínek pro dopravu. Rekonstrukce se zaměří na obnovu povrchu zatížených nástupišť a přilehlých chodníků. Oprava nástupišť číslo 3 a 4 skončí 17. července a od 27. července do 5. srpna dají dělníci do pořádku vjezd do areálu a nástupiště 1 a 2. V srpnu pak budou práce na autobusovém nádraží v Přerově pokračovat úpravou chodníků. Nový sdílený pracovní prostor najdeme v Šumperku. Nové coworkingové centrum vzniklo z bývalé herny v sadech 1. máje. Provoz centra zajistí okresní hospodářská komora a své první uživatele přivítá už v září.
3: To je dinosaurus.
2: Ve věku 78 let dnes v australském Sydney zemřel známý novozélandský herec Sam Neill. Ve světě ho proslavila role vědce Alana Granta ze série filmu Jurský park. Jeho rodina oznámila, že odešel náhle a nečekaně.
0: Sport.
2: Ještě větší fotbalové mistrovství světa. FIFA oznámila, že se zvažuje rozšíření šampionátů od roku 2030 ze současných 48 na 64 týmů. Šéf asociace to sdělil pro švýcarskou televizi. Změna by přiblížila fotbalový sen celému světu.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. S blížícím se večerem by nám postupně mělo ubývat oblačnosti. Slunce nám zapadne ve 20 hodin a 55 minut. Noc nás čeká jasná. Pokud bychom chtěli pozorovat oblohu, dnes by na to mohlo být ten správný čas. Vidět dnes můžeme třeba měsíc v perigeu, tedy v poloze, kdy je nejblíže zemi. Teploty v noci spadnou na 12 až 16 stupňů. Zítra už pak čekáme dopoledne jasno, odpoledne přehánky, místy i poušky. Teploty vystoupají až ke 30 stupňům.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Bouračku dvou aut řeší policie na výjezdu z Olomouce po Křelovské ulici ve směru na Křelov. Srazil se tu osobák s náklaďákem. Projíždíme opatrně. Porouchané auto na krajnici pak máme na D1 na trase Říkovice-Vyškov za exitem Křelov. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kroměříž-Východ, na D55 mezi exity Otrokovice-Sever a Hulín-Východ, v Olomouci v ulici Krapkova. Na tachometr si pak dáme pozor taky ve Zlíně v ulici Sokolská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: i v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

vámi je Rádio Hana. Chtěli byste mít doma na poličce kousek fotbalové historie? FIFA začala prodávat skutečné kousky trávníku z finále letošního mistrovství světa. Dostanete ho v luxusním obalu s certifikátem pravosti, ale připravte si necelých 10 000 korun. Trávník se navíc zlikviduje až po finále, budete si na něj tedy muset zároveň ještě chvíli počkat.

0: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa, že sa radovať smie.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
8: Posloucháte Rádio Haná.

0: i hrách poprvé v moderních dějinách mohly závodit i ženy. Co dalšího nese dnešní datum, to už pro vás zjistil kolega Lukáš v našem kalendáriu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: V kalendáři pondělí 13. červenec, svátek má každá Maki, Makule, Market, prostě Markéta všenej. Narozeniny slaví Indiana Jones, tedy hollywoodská legenda Harrison Ford, a také naše herečka Táňa Dyková. A v moravských restauracích dnes bude velká poptávka po letním Cezar salátu. Dnes se údajně narodil i císař Julius Cezar. Máte rádi letní koupačky a hranolky? No tak pozor, dvě mouchy jednou ranou. Máme Evropský den koupání v řekách i Národní den hranolků. Užijte si pondělí 13. července klidně s nohama ve vodě, s hranolkami v ruce a hlavně s naším rádiem v uších.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
7: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Vase a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
1: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
2: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
3: Ahoj!
1: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
0: Rádio Haná.

nám za chvíli odzvoní 6. hodinu. Než se tak ale stane, máme tady pro vás na rádiu Hana naše zprávy. Posíláme vám je totiž vždycky dříve než ostatní. Po nich už se můžeme těšit na náš nejlepší hudební výběr.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Město Olomouc možná pořídí nové protipovodňové zábrany. Magistrát je otestoval na řece Bystřici. Jsou z plastu a jejich nasazení je rychlejší než použití pytlů s pískem a je možné je použít opakovaně. Město nyní zvažuje jejich nákup, čímž by získalo modernější vybavení a rozšířilo možnosti ochrany životů i majetku obyvatel před velkou vodou. Další krok k dostavbě dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí. Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky. Stát chce úsek financovat formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu. Výběr stavební firmy by ministerstvo dopravy mohlo stihnout v září a stavět by se na 35,5 km dlouhém úseku mohlo ještě letos.
3: Dálnice D35 představuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb v České republice. Po svém dokončení propojí východní Čechy se střední Moravou a výrazně uleví obcím na té se současné silnice 1/35 a také odvede část tranzitní dopravy z přetížené páteřní dálnice D1.
2: Vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský. Do pořádku se dá střecha knihovny Kroměřížska. Město Kroměříž zahájilo opravu ploché střechy, aby zabránilo zatékání a ochránilo vnitřní zázemí. Hotovo má být na podzim. V úterý nás v Česku může zaskočit pořádná průtrž mračen. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami a ty mohou zasáhnout celé území republiky.
4: V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
0: Sport.
2: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová mají po finále na Wimbledonu vylepšená kariérní maxima v žebříčku WTA. Vítězka Grand Slamu a hvězda přerovského tenisu Linda Nosková je nově na 7. místě světového žebříčku a finalistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová je nyní 6.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Pomalu se nám na obloze rozpouští mraky. Před námi je jasná noc. V úterý by jasné počasí mělo vydržet i dopoledne, pak už během dne začne mraků přibývat. Nejprve by se měly začít tvořit deště a bouřky na horách, postupně by to mohlo přijít i do celého regionu. Proti zítřejším bouřkám varují dokonce v celé České republice i meteorologové. Bouřky by totiž lokálně mohly přinést kroupy, přívalové deště nebo silný vítr. Teploty by nám zítra měly vystoupat k 26 až 30 stupňům.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu poměrně hladkou. To ale není na Blanensku na trase Černá hora Svitávka, kousek za Bořitovem. Srazila se tu dvě auta, silnice je momentálně neprůjezdná. Oběd je to možné třeba přes Lisice. Na této objízdné trase ale počítáme s kratší kolonou a menším zdržením. Na pobíhajícího psa po silnici si dáváme pozor na D46 na trase Vyškov Olomouc za exitem Trysice. Policijní hlídky pak číhají v Rýmařově v ulici Opavská, ve Zlíně v ulici Hradská a taky v Želechovicích nad Dřevnicí v ulici Osvobození. To bylo naše dopravní info, teď už další hudební pecky.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

znamenat smolný den, jenže pozor, vědci a statistici mají úplně opačný názor. Podle expertů je totiž 13. paradoxně jedním z nejbezpečnějších dnů. Lidé mají z magického data takový respekt, že jsou na silnicích i v životě daleko opatrnější. A díky tomu v tyto dny například klesá počet dopravních nehod. Takže žádný strach, hoďte předsudky za hlavu a užijte si skvělý a bezpečný podvečer s Rádiem Hana.

0: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
3: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
2: Boj o slávu v soutěži Radiotalent 2026 je tady.
3: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom. Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodeje.

0: 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 kus půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: jedeme naplno, a to i v pondělí. Na začátku týdne si pravidelně zveme do studia našeho rádiového astrologa, který nám prozradí, co nám předpovídají hvězdy. A jinak k tomu nebude ani dnes. Tak jdeme na to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Dívali jste se o víkendu na hvězdy? Co z nich během dalšího prázdninového pondělí vyčte náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Pojďme to zjistit. Tondo, ahoj!
3: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
2: Tondo, řekni, že nás čeká jednoduchý týden. Řekni.
3: No tak to víš, úplně jednoduchý to být nemůže. To by... jsme se z toho pomátli všichni. A hned teď v pondělí, ono je to...

0: takový jako odvážný, zejména citově, vztahově, sexuálně, a tím pádem ta vztahová stabilita je jí tenhle týden trochu méně, no a úplně nejméně její prostě právě dneska, což ne, že by mi to dělalo nějaký jako potěšení, ale znáš to, kdo se moc ptá, moc se doví.
1: Takže by to byl spíš týden plný pokušení, dobře. A co víkend, uklidní se letní prázdninové vášně?
0: Ono i ten pátek, sobota, neděle, ono jako všechno fajn, ale muži a ženy, tam to vyžaduje určitou jako taktnost, protože jinak by si člověk mohl dělat sám sobě tu lásku jako složitou.
1: Děkujeme za astrologická poselství na našem rádiu pravidelně každé pondělí. Tonda Baudyš, jsme v kontaktu, ahoj.
0: Hele, zdravím tebe i posluchače.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
4: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
9: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
10: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
11: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek, Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
12: Rádio Haná.

0: Rádio Haná.
1: Vaše letní rádio. Hudební novinka Rádia Haná.
0: Právě teď.
1: Právě teď.

0: Rádio Hana.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další superhity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klid.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno čekáme skoro jasno, pak už nám ale začnou mraky na obloze přibývat. Kolem oběda se začnou tvořit na horách první přehánky a bouřky. Ty se pak budou lokálně objevovat po celém regionu. Ojediněle mohou být bouřky i velmi silné. Rtuť teploměru nám vystoupá k 26 až 30 stupňům, což bude několik stupňů nad průměrnou teplotou pro červenec.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Hana. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Ladíte Rádio Haná, rádio, které má přehled, co se tady děje. Pokud jezdíte autobusem do Skrbeně, počítejte s dočasnou změnou. Kvůli opravě silnice v křižovatce ulic Hlavní a Na Návsi je až do středy 15. července přesunuta tamní autobusová zastávka. Nástup i výstup najdeme u přenosného označníku přímo na ulici Hlavní. Víme taky, o čem se píše. Už za 20 minut vám přineseme přehled nejzajímavějších zpráv z celého regionu. Na Rádiu Haná.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Haná.
2: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.

0: Poslouchejte, užívejte.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
4: Jsme Rádio Hana.

0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin.
1: 80 v 8.
0: Rádio Hra.

Pátý večer. Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

jsme ten největší titul na světě. Když ten zápas projel z mnoha blbých příčin, ztratil si svý ostří. Měl z pohled tygra chlapé jako břitva. A teď ho musíš dostat zpátky a způsob, jak ho dostat, je vrátit se na začátek. Víš, co myslím?

0: 8. hodině se na vlnách Rádia Hana vrátíme v čase. Čekají nás totiž legendární osmdesátky po 8. Celou hodinu budeme hrát výhradně ty největší pecky z 80. let. Těšit se můžeme na skvělé hity, které vás zaručeně dostanou do pohody. Zaspívají vám například Donna Summer, Cutting Crew, Wham, George Michael nebo třeba CC Catch. Tak nikam neodcházejte, naleďte se na retrovlnu a užívejte si ten nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Hana.
2: Osmdesátky v 8.

0: Na.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na sms-ticket.cz.
4: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Tady je Rádio Haná.

Rokní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. Devadesátky v 9.

0: Devátá hodina odbyla a s ní přichází ta pravá nostalgická jízda. Na vlnách Rádia Hana totiž startují 90ky po deváté. Celou příští hodinu pro vás budeme servírovat jen ty největší 90kové pecky, které vás spolehlivě roztancují nebo vrátí do let mládí. Do sluchátek vám vtrhnou pecky od interpretů jako Mariah Carey, Madonna, Whitney Houston, Bryan Adams, Cranberries nebo třeba Guns N' Roses. Nechte se pohltit touhle skvělou érou, hoďte se do pohody a užívejte si ten nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Hana.
2: Milujeme devadesátky.

0: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
1: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
0: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
0: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
3: 30 rokov na scéně No Name v O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Rádio Haná.
5: Milujeme devadesátky.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: V kalendáři pondělí 13. červenec, svátek má každá Maky, Makule, Market, prostě Market a všenej. Narozeniny slaví Indiana Jones, tedy hollywoodská legenda Harrison Ford a také naše herečka Táňa Dyková. A v moravských restauracích dnes bude velká poptávka po letním Cezar salátu. Dnes se údajně narodil i císař Julius Cezar. Máte rádi letní koupačky a hranolky? No tak pozor, dvě mouchy jednou ranou. Máme Evropský den koupání v řekách i Národní den hranolků. Užijte si pondělí 13. července klidně s nohama ve vodě, s hranolkami v ruce a hlavně s naším rádiem v uších.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
3: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
3: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Vaše letní rádio.
2: Rádio Haná.

Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
0: Rádio Haná.
2: Přejeme pondělí na jedničku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dívali jste se o víkendu na hvězdy? Co z nich během dalšího prázdninového pondělí vyčte náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Pojďme to zjistit. Tondo, ahoj!
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, řekni, že nás čeká jednoduchý týden. Řekni.
2: No tak to víš, úplně jednoduchý to být nemůže. To by... jsme se z toho pomátli všichni. A hned teď v pondělí, ono je to takový jako odvážný, zejména citově, vztahově, sexuálně, a tím pádem ta vztahová stabilita je jí tenhle týden trochu méně, no a úplně nejméně je jí prostě právě dneska, což ne, že by mi to dělalo nějaký jako potěšení, ale znáš to, kdo se moc ptá, moc se doví.
1: Takže by to byl spíš týden plný pokušení, dobře. A co víkend, uklidní se letní prázdninové vášně?
2: Ono i ten pátek, sobota, neděle, ono jako všechno fajn, ale muži a ženy, tam to vyžaduje určitou jako taktnost, protože jinak by si člověk mohl dělat sám sobě tu lásku jako složitou.
1: Děkujeme za astrologická poselství na našem rádiu pravidelně každé pondělí. Tonda Baudyš, jsme v kontaktu, ahoj.
2: Hele, zdravím tebe i posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. This ain't nothing but a summer jam. Rádio Haná. Vaše letní rádio.
3: Léto je tady.
0: A Rádio Haná je všude s vámi.
3: Na pláži.
0: Na chalupě.
3: V práci.
0: I na letní brigádě.
3: Fakt nás

0: nadšená, jsem ve hře a díky za balík kávy z Radiana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana.
3: Rádio Hana.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Vítám vás, přátelé, u další skvělé bondovky. Tu si vzala na paškál kočka z Michiganu Madonna Luis Veronica Ciccone Richie a je to zároveň poslední bondovka s hercem Piercem Brosnanem. Ve filmu si Madonna i zahrála a zajímavostí také je, že velitelské letadlo, které vidíme ve filmu úplně na konci, je regulérní Antonov AN-124 Ruslan, který byl digitálně upraven pro potřeby bondovky, protože ve skutečnosti nikdy neměl tak velkou prosklenou příď. Pamatujete? A věděli jste, že Bond získal své jméno po americkém ornitologovi Jamesi Bondovi, expertovi na karibské ptáky? V této 20. bondovce se právě ve scéně s herečkou Halle Berry vydává za ornitologa.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Jméno filmu pochází ze sbírky básní A Shop Charlotte od A.E. Housemana. Ale od té doby, co člověk utíká, žije, aby zemřel jiný den. Tady je Madonna a další skvělá bondovka Die Another Day, rok 2002, ve volném překladu Dneska nezakal. Volume doprava.

Rádio Hana. Noční směna Rádia Hana. To je večerní hudební proud, se kterým vydržíte makat až do rána. Až do rána. Pustíte si noční směna.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.